0: energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. All the hits right here.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: All the hits I wanna hear.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: All the hits.

0: nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Fajn. Hrajeme to, než to bude všude.
1: Hity začínají tady.
0: Fajn.
2: Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Thank you very much.
7: Fajn. Vždycky hot.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek.

0: pít.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
3: Chceš pracovat od pondělí do pátku
4: a mít volné víkendy?
5: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
5: Evropská unie chce zakročit proti funkcím na Instagramu a Facebooku, který podle ní podporují závislost na sociálních sítích. Nejde o úplný konec personalizovaných feedů, ale o omezení prvků, jako je nekonečný scrollování nebo automatický přehrávání videí. Linda Nosková vyhrála historický první český finále Wimbledonu. V dramatickém zápase porazila Karolínu Muchovou, přestože ve druhém setu nevyužila 5 matchballů. Ve třetí sadě už ale zápas dotáhla do vítězství do konce a slaví svůj první neskutečný titul. Mat 213 vydal nový album, který označuje za uzavření

0: Čeky zborci! Krásné pondělní a o něco méně bolavější ráno přejem. Ladíte fajn, se 6. hodinou startuje Morning Boost a je na čase to po víkendu trošku rozproudit. Rádi se o to postaráme, zvlášť když jde o vás, naše nejvěrnější posluchače.
1: S vámi po ránu Fiky, taky Wendy, no a taky dobrý songy. Kellen, Viktor, Sheen, jejich Safír, nebo teď už Tiffany Aris, její Vertigo.
0: Tak hezký ráno, my se jdem probudit vás a jdeme na to.

0: Alex Warren, jeho Passenger, to je něco, co nám dohrává 12 minut po 6. hodině. Krásné dobré ráno tady na Fajnu.
1: No a jak se říká, Rusko není země, Rusko je životní styl. Dámy a pánové, tahle krajina nepřestává udivovat, protože v Rusku proběhla vůbec první robotí svatba v historii. Robot Robert a robotka Milada jsou svoji, dokud je update nerozdělí. Doslova láska až za hrob. Je to vůbec legální? Opravdu to roboti chtěli? Od kdy mají roboti pohlaví? Vystává mnoho otázek, mě zajímá, co zaujalo Wendy.
0: Ne, mě zaujaly ty jména, pardon. Proč byste dva roboty, já teď nemám nic proti těm jménům, jo? Jako na lidech, ale proč by se robota pojmenovala Robert a Milada? To je jediná věc, která mě na tom trápí asi víc, ať se klidně vezmou a jsou spolu až do nového updateu, jo? Ale prostě... Robert
1: a Milada. Je to velmi, tady měl někdo asi velmi jako tvůrčí chvilku nějakou jako, tak je to prostě tak, no, Robert a Milada. Tak my každému přejeme, aby si našel buď svoji Miladu, nebo Roberta, případně Robertek to kompenzuje. Morning.

0: Ladíte pondělní Morning Bush na fajnu, tohle to byla Alessi Rose, 19 minut po 6. hodině, no a my pokračujeme dál v našem playlistu, za malý okamžik.
1: Za malý okamžik před námi Giant Rooks, jejich Want It Back. Kdo by nevěděl, tohle to je německá kapela, která je v Německu naprosto, ale naprosto známá.
0: Okay.
1: A do světa se teprve proráží.
0: OK, zajímavý fun fact, děkujeme Wendy. Kromě toho, tak tady bude taky třeba Don Tolivera do Jacket. A tento oficiální soundtrack filmu o Formule 1 Lose My Mind. A by the way, spoluautor tady toho songu je všemi známý a převeliký Hans Zimmer.
1: Okay.
0: Tak tyhle ty songy za malou chvilku a za malou chvilku další podobný fun facty jako teď. Hezký ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Fajn, vždycky hot, vždycky.

0: down.
1: Pondělní ráno, tohle byla Leony, její Don't Worry tady na Fajnu. A tady na Fajnu taky tři random fakta.
2: Tři random fakta.
3: FIFA prodává kus trávníku z finále mistrovství světa za 10 000 korun. Asi tolik zaplatíte na stadionu za klobásu a pivo? Tak hlavně, že je to fair a mezi jednotlivými produkty nejsou moc velký cenový rozdíly. A co víc, vyberou si i vegani. Univerzita v Silicon Valley nabízí stipendium lidem, kteří splnili všech 115 achievementů v Minecraftu. Minecraft prostě není videohra, Minecraft je životní styl. Ale Minecraft ne Minecraft, může mi konečně někdo prosím říct, kdo zabil berana? No a do třetice všeho nějakého, tak tady máme fakt, který zní, že humři spolu komunikují tím, že si do obličeje navzájem stříkají moč. Tak je vidět, že příroda moc rozdíly nedělá. Adam Myšík schvaluje.

0: Krásné pondělní ráno s Fajnem, tohle to byl Joe Corey, taky Mnekej, Head and Heart. No a Morning Bush na Fajnu pokračuje dál.
1: Před náma naprosto legendární songa Rihanna na featu Calvin Harris, jejich We Found Love. Já jsem hledala teda, jak dlouho už je to, co tenhle ten song vyšel.
0: Ano.
1: Vyšel v roce 2011.
0: Oj.
1: A já mám pocit, jako by to bylo třeba 2 roky zpátky a ono je jako 2026.
0: No jo, když si nad tím zamyslím, tak mám taky třeba pocit, jako že 2018, 2019, 2011, crazy. A co nás možná překvapí, takže zas tenhle song, další, co tady bude hrát, je song z roku 2010. Jo, a díky TikToku prostě dostal druhej dech. Kato, Johnny, Turn the Lights Off, za malou chvilku na Fajnu. Tohle nás bude doprovázet takhle po ránu. A pak nás čeká ranní fight mezi mnou a Wendy. Čí song nakonec dnes vítězí, na to si rozhodně počkejte a buďte u toho. Pokračujeme dál. Morning Boost.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.

0: Rihanna na featu Calvin Harris, hey, We Found Love, to je něco, co nám dohrálo pár minutek před sedmou tady na Fajnu.
1: Dámy a pánové, v tuhle chvíli nás čeká náš klasický ranní fight mezi mnou a Wendy. Fight, ve kterém bojují songy, který vždy ráno takhle po ránu vyberem. Je to můj song versus, pardon, vybrala Wendy. A budeme potřebovat někoho z vás, abyste rozhodli, čí song nakonec vyhraje. Takže 724-634-634, pojďte nám někdo zavolat a my si teď řekneme, o co dneska hrajeme.
0: Já si myslím, že bychom měli dneska při pondělku hrát o kafe. Kdo o ho udělá?
1: Tak jo, to beru. Kafíčko velmi je důležitý takhle po ránu, hele, někoho máme na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Ahoj, tady Zuzka.
1: Ahoj Zuzko,
0: jaké máš ráno?
2: Pracovní.
1: Jasně.
0: Rozumím.
1: Taky. No dobrá, hele, budeme potřebovat, abyste na nás teď v tuhle chvíli rozsoudila a uvidíme, čí song nakonec zvítězí. Jsi připravená?
2: Ano.
1: Dneska to bude speciální, dneska to budeme věnovat, dneska to věnujeme takzvaně mistrovství světa ve fotbale. Máme tu dva songy s tímto spojený. Pojďme na to. První song.
0: Tohle to je Waving Flag.
1: No, Waving Flag. Naprosto srdcová záležitost. Co na to říkáš?
2: Jako jo, známý a uvidíme ta druhá.
1: Ta druhá.
0: Okay. Uvidí,
1: dobrá, dobrá, dobrá. Ta druhá je taky k mistrovství světa ve fotbale trošku novější. YouTuber, který si říká iShowSpeed a jeho World Cup. Co to bude za tebe, Zuzi?
2: Já bych typovala tu první.
1: Tu první bys typovala, nebo tu bys prostě zvolila?
2: Tu bych zvolila prostě, protože tu znám, tu. Ta se mi líbí víc než ta druhá.
1: Dobře.
0: Ok, chtěla bys to někomu věnovat?
2: Asi všem, kteří to mají rádi a poslouchají to.
1: No tak jo.
2: A hlavně i vám.
1: Děkujeme.
0: My to věnujeme tobě a taky ostatním. Tak jo, Boy Win Flag.
1: Já jdu dělat kafíčko. Zuzi, měj se krásně.
2: Jsem ráda.
1: Jasně, jasně.
0: Volky, tak se měj krásně.
1: Tak čau.
2: Teď si vyhrála žena.
0: Ano!
1: jo, dobrý. Tak se měj, Zuzi, ahoj, hezký ráno.
2: Taky se mějte se hezky, ahoj.
0: Ahoj.
1: No a my jdeme na to. Song k mistrovství světa z roku 2010, Waving Flag, právě jako na Fajnu. Vamos! Morning Boost.

0: Party, svatba, ples? S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
2: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
3: Povinný předškolní vzdělávání by se v Česku mohlo rozšířit i na čtyřletý děti. Podle návrhu ministerstva by to mělo pomoci s lepším připraveností na školu a včas odhalit případné problémy ve vývoji. Odpůrci ale upozorňují, že řada školek už teď nemá dost míst ani personálu. V Lichtenštejnsku řeší neobvyklou policejní honičku. 12-letý chlapec ujížděl hlídce na elektrický koloběžce, protože na její řízení ještě neměl věk. Honička skončila až ve chvíli, kdy spadl a odnesl si odřeniny. Na koncertě Pitbulla v historickém Londýně padl nový Guinnessův rekord. Přes 22 tisíc fanoušků dorazilo převlečených za známýho rapera, ale s falešnou pleškou, ta nesměla chybět. Bílou košili měli taky, kravatu a třeba tmavý brýle. Rekord za největší shromáždění lidí s falešnými pleškami byl oficiálně potvrzen. Fajn.
4: Pozor si dejte na silnici 3 u obce Bujanov, okres Český Krumlov, tady je nehoda nákladního vozidla, je tady vysypaný náklad, probíhají zde odklízecí práce, takže počítejte se zdržením. Velký špatný taky na D7 na 61. kilometru ve směru Chomutov, tady taky opět nehoda nákladního vozidla, je tady neprůjezdný jeden jízdní pruh, počítejte s lehkým zdržením. No a pozor taky v ulici Jiřická v obci Milovice, okres Nymburk, tady se srazila dodávka s prasetem. Je to naštěstí bez zranění, na místě jde policie. Průjezd je zde se zvýšenou opatrností. Tolik dopravě, teď už Morning Bus na Fajnu.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Dobré ráno, je tady 7:00 raní, je tady pondělí, je tady Morning Bush na Fajnu, který pokračuje a bude to totální řežba.
1: Před námi naprostá řežba. Zap Focus, Elevate, Somber, Back to Friends, nebo teď už Every Going Home.
0: Jdeme na tu řežbu.

0: Ladíte pondělí Morning Bush na fajnu, tohle je Somber, jeho Back to Friends. No a teď si musíme popovídat trošku vojným interpretovi.
1: Luis Capaldi slaví takový strašně krásný moment. Možná jste to někdo postřehli, on tady nějaký rok s námi nebyl. Léčil se dlouhodobě, protože mu zjistili 4 roky zpátky asi cca nebo 3, že má Tourettův syndrom a do toho má velký úzkosti. No a když vystupujete někde právě na koncertě, tak se může stát, že ta úzkost z toho koncertu vám udělá takový ten Tourette právě dělá to, že máte tiky, tak ty tiky můžou být větší a větší. A stalo se to, že jednou fakt už nemohl zpívat a publikum zpívalo za něj a tak řekl, no nic, hele, jdu se léčit. A teď po dlouhý době vydal písničku Survive a jel na koncert. A na tom koncertě se úplně rozplakal, protože mu to strašně chybělo a bylo to strašně nádherný. Takže to bylo takový emotivní.
0: Emotivní a zároveň jako velmi motivující, když na to tak jako koukám, když to poslouchám, to, co říkáš. Tak my jsme rádi, že zpátky, že zase opět dělá hudbu a že ji dělá skvěle, že ji dělá tak, jak ji dělá. No a asi mu pojďme vzdát v tuhle chvíli hold. A pojďme se tak jako vzít si to tak jako příklad, pojďme se jako motivovat a tady to je. Luis Capaldi, jo, Survive. Pro všechny, tak dnešní ráno. Takhle motivujícně po ránu. Jdem na to. The number one hit music station. Number one for hit music. Fine. Go, it's Luis Capaldi. Here is my new song.
2: Vždycky hot.

0: Bebe Rexha je Faithless, jejich New Religion na Fajnu, 22 minut po 7 hodině, tohle je Morning Boost, kde za okamžik.
1: Sia, Kendrick Lamar. A jejich společný song s názvem The Greatest.
0: Kromě toho, tak za okamžik taky třeba Bella Kay. Něco, co máme rádi, něco, co má ráda Bella, její song I Love It, I Love It, I Love It. Song, který díky TikToku vystřelil a my ho teď hrajeme v rádiu. Tak tyhle songy za malou chvilku na Fajnu, pak nás čeká Bizarne. Hezký ráno.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
10: Letní slevy právě odstartovaly!
9: Zažij léto naplno!
10: Když zábava, tak Mironet. Klikni dvakrát!

0: král všeho popu, Michael Jackson, jeho Billie Jean, to je něco, co nám tady dohrává éterem fajnou při pondělí. No a pojďme se podívat na nějaký ten bizár dne.
1: Bizár dne. Bizár dne.
2: Farmář z Indonésie se stal virálním poté, co k přesunu do práce využil dron. Týpek se prostě popruhama připnul k nějakému velkému dronu, co ho jako unesl, a letěl do práce. Takhle. Jako každý jsme někdy letěli do práce, možná právě teď někdo letí do práce, ale tohle je fakt jako jináčí level. Jako možná bychom každý potřebovali svůj dron, zvlášť pokud ráno za prací jedete přes pražskou magistrálu. Na druhou stranu, není od věci používat takovýto poutko, který slouží k tomu, aby vám ten případný ovladač nespadl z ruky, jo? V tomhle případě, kdyby týpkovi spadl ovladač z ruky, spadne i on a v zápětí by to byla názorná demonstrace toho, že to poutko se má prostě na takových zařízeních používat. Ne, fakt, lidi, pojďme používat poutka na ruce od různých takovýchhle ovladačů, přístrojů a td. Pokud vám kamarád půjčí právě nějaký takovýhle ovladač, třeba foťák nebo něco, který má poutko, tak si to poutko prostě nasaďte, ne, že prostě to budete dělat, budete držet bez toho poutka. Nedej bože, že by vám třeba spadl ten ovladač nebo foťák a pak by vám policajti nasadili pouta, který na vás kamarád samozřejmě zavolal, protože to není jen tak. Morning Boost.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Takhle zní Morning Bush na fajnu, 6 minut před 8 hodinou, Fastboy, Beautiful Life. A dámy a pánové, fajn vám přináší novou reality show Are You The One na Zlatém podnose. Reality show, kde se soutěžíci snaží najít lásku. Reality show, kde nechybí bizarní momenty. Reality show, ke který jako fajn máme k jednotlivým epizodám speciální přístup dříve než v televizi, a taky s tím zodpovědně nakládáme, a to v rámci podcastu Posedlý Are You The One, podcast, kterým provází naši moderátoři Kristýnka a Alberto, a v jednotlivých dílech podcastu shrnou vždycky všechno důležité, co se v jednotlivých epizodách stalo, co se událo, takže o nic důležitého nepřijdete. Pokud nestíháte sledovat, sledujte právě podcast Posedlý Are You The One.
1: Všechno to tam je, no a kde najít tenhle ten podcast, tak rozhodně na našem YouTube, kde jsme jako Fajn Rádio. No a nějaký menší úryvky jsou vždycky i na Instagramu, tam jsme taky jako Fajn Rádio, tak nás můžete sledovat.
0: Pokračujeme dál, tady je Dominik Fajk.

0: Yeah.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Pojistky na auta?

0: Dobrý fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
1: S letními prázdninami roste i počet vloupání. Zloději využívají hlavně období dovolených, kdy jsou domácnosti prázdné a stále častěji se zaměřují nejenom na rodinný domy, ale i na byty. Policie proto doporučuje nenechávat otevřený okna, nezdílet odjezd na sociálních sítích a před cestou zkontrolovat zabezpečení domácnosti. Americký sen podle všeho ztrácí kouzlo. Hlavně mladí ženy v USA stále častěji říkají, že se svou budoucnost dovedou představit spíš v zahraničí. Důvodem jsou vysoký životní náklady, drahý bydlení, horší dostupnost zdravotní péče, ale i třeba nejistota kolem reprodukčních práv. Pro část generace Z tak Amerika přestává být zemí neomezených možností. Mladá zpěvačka Adriana Rai představila novej single, ve kterém otevírá téma strachu, se kterým se ženy běžně setkávají, ale zároveň zachycuje i svobodnou atmosféru nočního života. Novinka propojuje osobní výpověď se současným popovým zvukem.

0: Krásné pondělní ráno, 8 hodina je tady, s tou pokračuje Morning Bush na Fajnu, poslední společná hodina pro dnešní ráno je tady a bude to klasicky nabitý songama, který se jmenují třeba Temper Trap, Self Aware, taky Clock Clock Adoria. Nejen to, koukneme taky, kde nehrát videohry, no a samozřejmě koukneme na to, co třeba sbírat, co nezbírat a bude tady pohodová atmoška.
1: Dobré ráno.
0: Jdeme na to.

0: fajn, tohle je Temper Trap Self-Aware, pondělní ráno, 10 minutek po 8.
1: No a pokud hrajete videohry, odteď dávejte dobrý pozor, kde hrajete videohry. 13-letýho kluka z Texasu zasáhl blesk během toho, co hrál ve svém právě pokoji videohry. To přežil. Nepřežil výprask od mámy, která mu už před hodinou řekla, ať jde vyndat myčku. Takhle to pak dopadá. Sejme vás blesk. Poslouchejte maminky, když řekne máma, vypni Roblox, musíš prostě vypnout Roblox. Na druhou stranu si říkáme, že možná je dobře, že hrál Roblox a nehrál třeba Fortnite, to by ten blesk mohl být pak třikrát větší. Víš? Mm-hmm. No. Pojďme třeba odteď jakoby hrát videohry na záchodě.
0: Ale víš o tom, že ho to dal, že mu to dalo ráno hlavně z toho důvodu, že to bylo připojené jakože k elektřině.
1: Jo.
0: Takže já si myslím, že to znamená, pojďme si všichni koupit konzole. Víš,
1: chytrý video ovladač. Tyba, jako střílečka na tom bude sice jako fakt děs, běž, ale máte štěstí, máte potom větší pravděpodobnost, že vás nesejme blesk, jako tady týpka. Tak jo, tak my pojďme na další songy, teďkon jsme se poučili. Tady jsou Imagine Dragons, jejich Příhodnej Thunder.
2: Nejvíc hudby pro vaše ráno.
3: Morning Boost.

0: Caitlin Aragon, I Run, tady u nás na Fajnu 21 minut po 8 hodině. Krásné dobré ráno všem.
1: Taylor Swift měla svatbu, to všichni víme. Co je takový bizár, je to, že lidi sbírali odpadky kolem dokola toho, kde byla ta svatba, a ty odpadky potom prodávali třeba za 2100 korun.
0: To bolí.
1: Já si říkám, OK, tak někdo třeba chce sbírat takový bizární věci, tak každý máme nějakou sbírku něčeho.
0: Jo, jako.
1: Pojďme si říct, co sbíráme. 724634634. Samozřejmě neříkáme, že nám máte říkat, že sbíráte odpadky, ale já třeba osobně sbírám kartičky Pokémonu.
0: Zase jako sbírat odpadky je fajn. Ale ne jako sbírka.
1: Nedávám tak na sbírku.
0: Kartičky Pokémon máš jich hodně.
1: Já jsem dobrý začátečník.
0: Jo. Kolik třeba odhaduješ jako cenu na tvý kartičky?
1: Tak jako 4000.
0: No, tak to pro na začátečníka dobrý. Já mám třeba Hot Wheelsáky.
1: Ne.
0: Autíčka.
1: OK.
0: Mám jich třeba jako třeba přes stovku.
1: Hezky.
0: A fakt jako už je v tom jako ranec, no. Tak dámy a pánové, 724634634, co sbíráte vy? Pojďte nám dát vědět do té doby Hertz, nebo taky Stella Lefty. Hezký ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: My name is Somber.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hits.
14: Right, babe.
15: Fine.

0: Shawn Mendes, jo, why. Na Fajnu půl devátý aktuální čas. A jelikož jsme si před chvilkou řekli, že lidé na svatbě Taylor Swift sbírali odpadky, ale ne jako, že sbírali a vyhazovali, ale oni je sbírali a teď se doma vystavují jak artefakty. Zajímalo nás, co sbíráte vy? Na to se teď pojďme podívat.
1: Co je tady Lego, kytičky z Lega.
0: OK.
1: Píše, myslím, že to je Danča. Jo, Danča píše Lega, kytky. Pak je tady ahoj, jelikož je pondělní ráno, tak sbírám dobrou náladu na to přežít dnešek, Radek.
0: Tak to seš tady správně,
1: No, pak jsou tady třeba jako známky poštovní, to se divím, že ještě někdo vnímá. To vnímá, že to se někdo sbírá. OK, nice.
0: Já tady mám, sbírám ex přítelkyně jak babka jabka. Zajímavá sbírka. Zajímal by nás, kolik už jich máš.
1: Ne, mě to asi nechceme vidět.
0: Ve sbírce.
1: Já si myslím, že to necháme tak.
0: Pak tady mám zprávu od Kuby, ten píše, teď mám teda pauzu a je po sezóně, ale jinak sbírám poznámky v žákovský. No jo, no, tak ještě měsíc a něco a sezona opět začne a budeš moc pokračovat ve sběru. Děkujem všem, co jste napsali, zajímavý sbírky máte. My pokračujeme dál, jdeme sbírat pozitivní songy tady u nás na Fajnu. Robin Schulz, Sigala, Zoe Wiesch, AM, 2PM. Jdem na to.

0: Omi, cheerleader, tady na fajnu. 2 minuty před 8:45. Pokračujeme dál v playlistu. Morning Bull za chvilku přinese třeba tohle.
1: Trošku zpomalíme, před námi Dave Temsey Rain Dance. To si se v dnešním počasí úplně nepůjde.
0: Možná naštěstí, jako. Naštěstí k neštěstí. Ale co nám jakoby do tady toho letního dne přinese jakoby tu pozitivní náladu, to je song, který je velice nostalgický a zní takto.

0: Za malou chvilku na fajnu. Hezký ráno s těma lesongama. Morning Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
4: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
5: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
6: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Sleduj Fajn Rádio na Instagramu.
8: Zábava, hudba a spousta překvapení.
7: Připoj se k nám a užívej si každou vteřinu. Fajn.
8: Fajn.

0: Magic, jejich Root na Fajnu, 6 minut před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné. Morning Boost je pro dnešek u konce. Ano, opět jsme stihli spousta věcí, mě zajímá, co bavilo dneska nejvíc Wendy.
1: Tři random fakta.
0: Ne.
1: Jo.
0: Ne.
1: Jo, jo.
0: Takovouhle poctu vyskladáš. Jaký mě to bavilo, no. Tak doufáme, že to bavilo i vás. Mějte krásný zbytek dne. Teď už od 9 hodin Music Boost a Kristýn Espósito opět včas.
1: Gratulujeme.
0: My se budeme těšit zase zítra od 6 do 9. Tak čekis.
1: Čau.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
7: Čau, tady Sofian.
8: Ahoj, ahoj, já jsem Pam Rabbit.
6: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
9: Od pondělí do čtvrtka.
6: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Jsme online.
15: Online.
14: Jsme na DAB+.
15: Jsme
14: v aplikaci Radia.cz. Hot News.
16: Máme 9.00 a tady je Míša a její Hot News.
17: Evropská unie chce zakročit proti funkcím na Instagramu a Facebooku, který podle ní podporují závislost na sociálních sítích. Nejde o úplný konec personalizovaných feedů, ale o omezení prvků, jako je nekonečný scrollování nebo automatický přehrávání videí. Linda Nosková vyhrála historický první český finále Wimbledonu. V dramatickém zápase porazila Karolínu Muchovou, přestože ve druhém setu nevyužila 5 matchballů. Ve třetí sadě už ale zápas dotáhla do vítězství do konce a slaví svůj první neskutečný titul. Mat 213 vydal nový album, který označuje za uzavření jedné životní kapitoly. V rozhovoru přiznává, že ho sláva změnila i spálila. Dnes ale říká, že si ji umí užít s větším nadhledem. Nová deska je podle něj nejvíc osobní, jakou kdy natočil.
18: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
16: A pojďme ještě rychle na dopravu. V ulici Nádražní v obci Luhačovice, okres Zlín, tam havarovaly dvě osobní auta. Překážka na vozovce a průjezd je se zvýšenou opatrností. Taky proběhla nehoda v ulici Bohumínská v obci Ostrava. Havarovaly taky dvě osobní vozidla a průjezd je taky se zvýšenou opatrností. No a naposled nehoda v ulici Doberská v obci Kladno, tak havarovaly dvě vozidla, dvě osobní auta, jedno je na střeše. A policie a všechny prostě záchranné složky jedou na místo. Všeobecně buďte opatrní, jeďte pomalu a dávejte na sebe pozor.
18: Fajn. Music Boost.

Ahoj všichni, startuje pondělní Music Boost s váma Kristin a 4 hodinky před náma. Hele, je pondělí, takže to nebudeme dramatizovat. Na rozjezd 5 songů pro váš lepší den. Pojďme na to, odstartuje Ed Sheeran a Bad Habits. Let's go! Music Boost.

0: Tohle to byl Rudimental, taky Khaled, jich All I Know. Posloucháte Music Boost na Fajnu, no a taky máme pondělí. Den, kdy vás dokáže rozhodit i to, že vám třeba spadne rohlík na zem tou špatnou stranou. Co je ta úplná maličkost, která vám umí pokazit celý den? To budeme řešit za chvilku. A co děláte, abyste si ho zase tak jako nějak nahodili, zachránili? Budeme spolu probírat už za chvíli, tak zůstaňte, ať se slyšíme i za chvíli. A mezi tím třeba Bruno Mars nebo taky Alex Warren. A pak už se zase slyšíme. Tak jo, tak za chvíli, na Fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít něj ten správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Turn this up. These are the hits I love.

co nám rozhodně zlepšuje dnešní dopoledne. Je to Pharrell Williams a jeho Happy u nás na Fajnu, no ale my se jdeme bavit o tom, že je pondělí a má takovou zvláštní schopnost, jo, pojďme si říct na rovinu, nikdy se ani nic velkého jako nestane, ale jedna malá věc a najednou máte pocit, že dnešek už bude stát úplně za nic, třeba prostě jenom, že ráno zaspíte o 10 minut, nebo třeba dojde kafe, nestihnete autobus, někdo vám odpoví nepříjemně a najednou sedíte v práci nebo ve škole, říkáte si super, je pondělí, já už mám dost. Ale možná nejde ani tak o tu samotnou věc, spíš o to, jak rychle si ten den necháme prostě pokazit. Protože někdy stačí jedna malá pozitivní věc a úplně změníme náladu. Někdo si třeba jde koupit nějakou oblíbenou sladkost, že jo? Někdo si pustí svoji playlistou nějakou záchranu. Jdete na procházku nebo se večer uděláte něco dobrýho k jídlu a řeknete si, dobře, dnešek nebyl úplně ideální, ale zas tak špatně nekončí. Takže dnešní pondělní otázka je, co je ta jedna taková malá věc, která vám umí okamžitě pokazit den. A co děláte, když si ho potřebujete zachránit? Co je zase ta jedna věc, čím si tenhle ten den zachraňujete? Dvě krátké odpovědi stačí na 724-634-634. Dejte mi to vědět, vlastně si dáme i takovýhle tipy a věřím, co vám taky zlepší den. Je náš playlist, konkrétně Eva Farna a její Perpetuum Mobile. Právě teď na Fajnu.

0: Loi, Red Eyes, to nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu. Máme 9.42, no a já jsem se vás před malou chvílí ptala na otázku, co je ta malá věc, která vám umí okamžitě pokazit takový ten pondělní den a co děláte, když si ho potřebujete právě tak nějak jako spravit, zachránit. Prostě dvě krátké odpovědi. Napsal Martin, ahoj, já poslouchám Fajn Radio, to mi vždycky zlepší náladu, ať se děje cokoliv. To je krásná odpověď, děkujeme za to. A taky napsala Zina, ahoj, dnešní pondělí mi rozhodně zlepšilo to, že mám dovolenou, všem hezký pondělí. To je taky, Zino, nepřijde ti to blbý takhle psát? Ne, ale já samozřejmě, já ti to přeju, díky za tvoji zprávu. No a my jdeme na další zprávu, taky napsal Dan. Ahoj, pokazím si den, když se mi nepovede trénink a den se zachráním tím, že si dám dobrou sladkost. No a to je přesně ono. Takhle je to správně. No a tady ještě přišla jedna taková stručná odpověď. Co mi zkazí den? Práce. A co zlepší? Odchod z práce. Music Boost.
1: Fajn. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. Praga Aréna.cz.

Swift, její The Fade of Ophelia. Posloucháte Fajn, posloucháte Music Boost, no a po téhle písničce jedna doprava do práce, kterou vám teď fakt nedoporučuji zkoušet. Kolony očividně lezou lidem na nervy tak moc, že už někdo letěl do práce na zemědělském dronu. Přesně to udělal farmář z Indonésie, natočil to ještě video, jak visí pod velkým zemědělským dronem a nechal se přenést několik metrů nad zemí. Internet se z toho samozřejmě hnedka udělal jako takový úplně virál, jenže moc bezpečný nápad to nebyl, že jo? Během letu totiž narazil do elektrických drátů. Naštěstí teda se teda nikomu nic nestalo, ale vážnýho. Ale asi je to důkaz, že některé dopravní zkratky prostě za to nestojí. A stejně mám pocit, že každý z nás má ve svém okolí toho jednoho člověka, který nemluví skoro ničem jiným než o autech, dronech nebo nejnovějších technologiích, nebo ideálně všechno dohromady. Prostě cokoliv začnete řešit a za dvě minuty posloucháte, jaká baterie má větší kapacitu nebo který motor je lepší. Já takového člověka mám přímo ve třídě třeba, takže jestli mě náhodou třeba poslouchá, jo, prosím tě, neber si z toho inspiraci, fakt jakoby nechci tě pozáří, jak přilítáš před školu na dronu místo auta. I když na druhou stranu byste asi aspoň nikdy nepřišli pozdě. No nic, doporučuji vám to neskoušet, teď se dáme další skvělý song, Dua Lipa, DaBaby, Levitating, právě teď, na Fajnu.

0: Lipa, taky Da Baby, Levitating nám ukončujou společnou první hočku. Ještě 13 čekají rozhodně. Nikam neodcházejte, dáme si rychlý hot news a pak budu zase zpátky.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
3: Víte, že autobaterie obsahují pro přírodu i člověka celou řadu nebezpečných látek? Společnost BMW Czech Republic SRO se hlásí k individuálnímu plnění povinností a zajišťuje vám možnost odevzdat vysloužilé automobilové baterie zdarma na místa zpětného odběru. Více na bmw.cz.
4: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdekoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. goldhair.cz.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrhnutý.

0: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Hudba, hvězdy, zákulisí. A to nejlepší z internetu. Instagram, TikTok, YouTube. Fajn. Fajn rádio. Fajn rádio.
2: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Jsme online. Online.
2: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
3: Máme 10.01 a tady Míša a její hot news.
4: Povinný předškolní vzdělávání by se v Česku mohlo rozšířit i na čtyřletý děti. Podle návrhu ministerstva by to mělo pomoci s lepším připraveností na školu a včas odhalit případné problémy ve vývoji. Odpůrci ale upozorňují, že řada školek už teď nemá dost míst ani personálu. V Lichtenštejnsku řečí neobvyklou policejní hníčku. 12-letý chlapec ujížděl hlídce na elektrický koloběžce, protože na její řízení ještě neměl věk. Honička skončila až ve chvíli, kdy spadl a odnesl si odřeniny. Na koncertě Pitbulla v historickém Londýně padl nový Guinnessův rekord. Přes 22 tisíc fanoušků dorazilo převlečených za známýho rapera, ale s falešnou pleškou, ta nesměla chybět. Bílou košili měli taky, kravatu a třeba tmavý brýle. Rekord za největší shromáždění lidí s falešnými pleškami byl oficiálně potvrzen.
1: Fajn. Music Boost.

Ahoj lidi, startuje druhá hodinka Music Boostu, s váma pořád Kristin. A lidi, všichni známe jednu situaci, která umí člověka taky naštvat během pár vteřin. Přesně víte, co chcete říct, ale to jedno slovo prostě má toho na jazyku, ale prostě nepřijde. A Věda teďka vysvětluje proč, tak to si řekneme za malou chvíli, ale teď už skvělý naše bangry. Music Boost. Justin Bieber, Nicki Minaj, ty tady jsou připravený a teď už Hozier, Nobody Soldier, na fajnu.

to byli Chemical Brothers, jich Go, posloucháte Fine. Máme 10.14, no a to nejotravnější slovo na světě je to, který máte doslova na jazyku, ale stejně ho nejste schopný říct. Určitě to znáte, jste uprostřed věty, přesně víte, co chcete říct a nejenom prostě stopka. Mozek vypne, začne klasicky, no, to, jak se tomu říká, no, víte, no, co chcete říct, no, nevíte. A čím víc se snažíte si vzpomenout, tím méně to jde. Psychologové tomu říkají efekt mám to na jazyku, přesně takhle se jmenuje ten efekt. A nejlepší je na tom to, že to slovo z hlavy vůbec nezmizelo. Ono tam je, vy úplně víte, jak vypadá. Jen se k němu mozek na chvíli neumí dostat. Proto se často vzpomenete třeba na první písmeno nebo na podobné slovo, ale to správný prostě pořád někde. A pak o 10 minut později ve sprše nebo v tramvaji vás najednou úplně praští do očí. Úplně samo. Já mám ale pocit, že úplně nejhorší je ten moment, kdy vám to slovo okamžitě dopoví někdo vedle vás. Vy se 5 minut trápíte, aby on jenom řekl to jedno slovo, hotovo. A ještě se tváří, jakože nechápe, proč vám to vlastně tak dlouho trvalo. No nic, tady to necháme teďka bejt, asi jsem vás teďka možná naštvala jenom tím, že jsem o tom mluvila. Jdeme si dát něco na spravení nálady. Věřím, že tenhle song vám tu náladu rozhodně spraví. Je to Sofian Mežmeš a je to Ben Kristoval a jejich slzy na Fajnu. Fajn. Tohle

0: Tenhle song všichni moc dobře známe, je to Actual, taky Ingrosso, More Than You Know, tady u nás na Fajnu při pondělku. A lidi, pokud chcete být součástí Guinnessova rekordu, tak poslouchejte dál, za chvíli vám řeknu, jak na to. A mezi tím třeba Dio nebo taky Zara Larsson, tak si na to počkejte, taky si počkejte na to, jak se dostat do Guinnessova rekordu. Věřím, že to všichni chcete.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: I'm Lily Greedy.
4: It's Sabrina Carpenter.
5: Music.
6: Fine.

byl Harry Styles, teda, pardon, tohle nebyl Harry Styles, teď tam hraje Harry Styles. Tohle byl Dio, End of Beginning, posloucháte fajn, máme 10:30. No a já jsem možná trošku mimo, protože vám jdu říct něco fakt velkýho. V podstatě vám jdu nabídnout, abyste byli součástí světového rekordu. Protože my vlastně Češi teďka máme reálnou šanci překonat světový rekord. A stačí k tomu jedna úplně lesklá věc na hlavě. Pitbull totiž před pár dny vytvořil v Londýně Guinnessův rekord a to, že na jeho koncert dorazilo přes 22 tisíc lidí v umělých pleškách. A vzniklo z toho největší shromáždění pitbullů na světě, jenže už 26. července vystoupí v pražských Letňanech a ty mají ještě větší kapacitu, mi tak došlo jako početně, takže teoreticky ten rekord může padnout znovu. A tentokrát u nás. Já si jako úplně představuju, jak teď někdo doma otevírá skříň po Halloweenu nebo karnevalu, říká si, počkej, já tu jednu plešku fakt někde mám. Takže buď to, kupujte už teď, protože vidím, že jestli to někdo budete kupovat týden před koncertem, takže budou zase vyprodaný, protože pamatujeme si, minulý rok byly úplně všude kompletně vyprodaný. Tak už to začněte kupovat teďka, nebo opražte ty starší, co už máte v těch skříních, protože jestli na koncert jdete, možná je fakt čas oprášit tu starou umělou pleš, nebo se jednu pořídit, protože jak často můžete říct, že jste byli prostě součástí světového rekordu?

0: Vůbec to byl Ray Dalton, Blood Running, a my tady na Fajnu za malou chvíli zavzpomínáme na ten song, který je mnohem starší, než jsem si jako myslela. Myslela jsem si, že je maximálně rok, jako dva roky starý, ale ono ne. No, mezi tím si pustíme song, který není zas tak starý. Kellyn, Stein 27, vítej mezi náma. Ještě k tomu v remixu od Nobodyho Lisna. To za malou chvíli můžete se na to těšit. Takhle našlapaný song na dnešní dopoledne, ideální za malou chvíli na Fajnu. Music Boost.
1: Fajn. Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hits.
10: Right,
1: Fine.
13: Vítejme si náma, naše otcové jsou důležité.

0: to je Alex Warren, jeho Passenger, to nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu. No a dneska, 13. července, tak je jedno takový speciální jakoby výročí. Pamatujete si léto 2023, všude růžová, Barbie mánie, kena, plný lidí a do toho jedna písnička, která úplně změnila náladu celého filmu. What Was I Made For od Billie Eilish. Není žádný klasický letní hit na party, jo. Je to spíš ten song, který si pustíte večer do sluchátek, najednou přemýšlíte nad životem, jo. Je to trošku smutný, melancholický, zajímavý. A Billie ho napsala pro film Barbie právě a místo obyčejný písničky k filmu, z toho vznikla jedna z nejvíc emotivních skladeb téhle doby. A možná právě proto se v ní tolik lidí našlo, protože ten pocit, co vlastně dělám, kam směřu a co je moje místo, asi zná každý z nás, tak si dneska dáme takovou malou nostalky, když už to slaví ty 3 roky. Vracíme se do růžového léta 2023 s Billie Eilish a What Was I Made For. Ale aby to nebylo tak smutný, tak jsem se rozhodla vybrat remix. Je to takový hybrid, ale furt je to Billie, furt je to What Was I Made For a to si dáme právě teď. Don't
1: stop the music. Vždycky hot, vždycky fresh. It goes on. Nejvíc hitů. Nejvíc hitů ve vysílání. Fajn.

0: Největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn.
4: Fajn. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na Fajn Radio.

0: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
1: Máme přesně 11.00, tady je Míša a její Hot News.
2: S letními prázdninami roste i počet vloupání. Zloději využívají hlavně období dovolených, kdy jsou domácnosti prázdní a stále častěji se zaměřují nejenom na rodinný domy, ale i na byty. Policie proto doporučuje nenechávat otevřený okna, nezdílet odjezd na sociálních sítích a před cestou zkontrolovat zabezpečení domácnosti. Americký sen podle všeho ztrácí kouzlo. Hlavně mladí ženy v USA stále častěji říkají, že se svou budoucnost dovedou představit spíš v zahraničí. Důvodem jsou vysoký životní náklady, drahý bydlení, horší dostupnost zdravotní péče, ale i třeba nejistota kolem reprodukčních práv. Pro část generace Z tak Amerika přestává být zemí neomezených možností. Mladá zpěvačka Adriana Rai představila novej single, ve kterém otevírá téma strachu, se kterým se ženy běžně setkávají, ale zároveň zachycuje i svobodnou atmosféru nočního života. Novinka propojuje osobní výpověď se současným popovým zvukem.
0: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Pojďme ještě rychle na tu dopravu. Nehoda v ulicích Gajdošova a Bubeníčkova v obci Brno. Tam se stala nehoda dvou osobních aut. Na místo jedou složky záchranných služeb a je tam neprůjezdný pruh. Tak na to dávejte pozor, protože tam probíhá právě vyšetřování nehody. Objíždějte to. Taky nehoda na silnici 38 u obce Habry, okres Havlíčkův Brod. Tam proběhla velice vážná dopravní nehoda. Havarovaly tři těžký nákladní vozidla. Je tam rozsypaný náklad piva, na místo jedou složky záchranných služeb, takže taky objeďte to nejlépe. Nehoda na silnici 61 v obci Kladno, je tam taky nehoda, havarovaly dvě vozidla, náklaďák a dodávka. Překážka na vozovce, průjezd je se zvýšenou opatrností. Všeobecně dávejte na sebe pozor a jeďte opatrně.
0: Fajn. Music Boom.

Ahoj lidi, startuje třetí hodinka Music Boostu. S váma pořád Kristin, no a po tomhle se dneska možná půjdete otevřít jeden konkrétní šuplík doma. Je dost možný, že najdete věci, o kterých už ani nevíte, že je máte. Za chvilku vám řeknu, proč má skoro každý z nás jednu úplně stejnou domácí úchylku. Tak se na to počkejte. Teďka už Dominik Fajk nebo taky Kesha a její TikTok na Fajnu. Music Boost. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

With DMC, Bees, Honey, Show Me Love, to nám dohrálo právě teď u nás v Music Boostu, takhle při pondělku. No a já mám pocit, že je čas na jedno takový malý domácí přiznání. Úplně každý máme doma ten jeden šuplík, který je vlastně taková časová kapsle chaosu, bych tak popsala. Jako. Teď nemyslím úplně šuplík s příborama, jo? Myslím ten, kam házíme úplně všechno, co se vám nechce řešit, jakože starý nabíječky od mobilu, klíč od něčeho, co už dávno nemáte, propisku bez náplně, baterky, které možná fungují, možná ne, a účtenku z roku, kdy ještě stál rohlík jakoby jednu korunu. Je hrozně vtipný, že tenhle šuplík má skoro každá domácnost na světě. A nejlepší je, že když něco opravdu hledáte, stejně tam jdete jako první, i když víte, že tam pravděpodobně nebude. Podle mě ten šuplík vlastně docela vystihuje náš život. Všechno si říkáme, že jednou rozstřídíme, jenže to jednou nějak nikdy nepřijde. Je to ten šuplík, u kterého si říkáme, že tohle jednou určitě budu potřebovat. Ne, nebudete. Tak schválně, co je ta nejdivnější věc, kterou máte právě teď v tom vašem legendárním šuplíku, no? A jestli tam najdete třeba funkční sluchátka z roku 2015, tak jste právě vyhráli, protože budete performativní. Ono se to totiž vrací, že jo? No ale tak schválně, co tam máte nejdivnějšího? Napište, podělte se 724-634-634 a my mezi tím si dáme Gracie Abrams nebo taky Another 54 Ultra Talk to You právě teď. Na fajnu, ale vypište.

0: byla Gracie Abrams, její That's So True, posloucháte fajn, aktuální čas je 11.19 a já jsem se vás ptala, co se nachází ve vašem legendárním šuplíčku pravdy, neboli prostě všichni máme, pojďme si říct na rovnu, všichni máme takový ten jeden šuplík, tam dáváme takový ty věci, u kterých si řekneme, to jednou třeba budeme potřebovat, všichni víme, že to potřebovat nikdy nebudeme. Napsal třeba Lukáš, ahoj, já mám šuplíku Nokia 5110 s vibrační baterkou. OK, to je velice zajímavý kousek. A taky napsal, přišla anonymní zpráva, ale to nevadí, i taky přečtu. A píše se tady, zdravím do rádia, my máme nejen šuplík, my máme plnou půdu, byt a sklep plný nepotřebných věcí. No a tady bych to ukončila. Hele, asi to tak je, prostě ta věda nelže a je to tak, protože ona říká, že právě každá domácnost má takovejhle jeden šuplík. Takže to tak je. No a my jdeme dál, Taylor Swift nebo taky Harry Styles nás čeká za malou chvíli. Tak se na to počkejte, na fajnou.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
3: Fajn.
4: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
10: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

to byl Fast Boy, taky Ralph jejich Wave, posloucháte Fajn při pondělku. No a lidi, otázka trošku na tělo. Máte partnera, kterýho fakt milujete, ale občas máte chuť být třeba úplně sami? Žádný vysvětlování, žádný domlouvání, jenom vy, váš klid a třeba seriál, který si konečně pustíte podle sebe. Víte co? Prý je to úplně normální. Spoustu lidí si myslí, že když jsou ve vztahu a v šťastném vztahu, tak musí chtít být se svým člověkem non-stop. Jenže i v lásce pořád zůstáváte sami sebou a někdy prostě potřebujete ten svůj prostor, že jo? Taková ta touha po tom single životě neznamená, že je něco špatně nebo že už partnera nemáte rádi. Často jenom chybí ten pocit svobody, dělat věci po svým, mít večer jen pro sebe a na chvíli vypnout. Protože prostě zdravý vztah není o tom být spolu 24/7, je i o tom, že se k sobě prostě trošku na chvilku odloučíte a pak se zase vrátíte. A je to úplně v pohodě. Tak vám to dávám vědět. A Bella Kai zpívá I love it, I love it, I love it v jejím novém songu. Tak ten si dáme právě teď. Pojďme na něj.

0: to je Temper Trap, jeho Self-Aware. Posloucháte Fajn, posloucháte Music Boost s Kristin. No a lidi, představte si, že vaší oblíbenou hru zakomponujete do nějaký práce ve škole. Jo, třeba konkrétně do bakalářské práce. To teďka udělal jeden týpek, o tom pokecáme za malou chvíli a o jaký hře byste třeba psali vy? To všechno zjistíme za malou chvíli. Mezi tím třeba Marshmallow nebo taky Tate McRae. Už za malou chvíli, na Fajnu. Music Boost.
1: Fajn. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Tohle to byl Jason Derulo, jeho Savage Love, posloucháte Fajn. No a my se jdeme podívat na jednu hru. Jestli jste někdy slyšeli někoho hrát Counter-Strike a říkali si, co to pro boha mluví, tak jste, že to možná není chaos, ale úplně nový jazyk. Jeden polský student totiž odpromoval díky bakalářce o Counter-Strike 2. Neřešil taktiky nebo nejlepší zbraně, ale zkoumal speciální komunikaci hráčů. Všechny ty zkratky, názvy míst na mapě a výrazy, kterým normální člověk vůbec nerozumí, a vlastně dokázal, že i věta typu Rush B, Smoke Bit, Enemy Spotted může být předmětem akademického výzkumu. Takže až vás někdo příště uvidí hrát a řekne, že jen ztrácíte čas, řekněte mu, že možná právě budujete kariéru v lingvistice.
1: Některý tracky jsou jen hity. Tenhle je ale čistý léto. Na Fajnu.
2: Fajn.
0: Teď už ne, Sam Say a remix Felixiena. Právě teď na Fajnu.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělý mood, non-stop, stop, stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
5: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
5: Když repráky, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
8: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
9: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: my, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej, tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
0: Máme 12.04, no a tady je Míša a její Hot News.
5: Evropská unie chce zakročit proti funkcím na Instagramu a Facebooku, který podle ní podporují závislost na sociálních sítích. Nejde o úplný konec personalizovaných feedů, ale o omezení prvků, jako je nekonečný scrollování nebo automatický přehrávání videí. Linda Nosková vyhrála historický první český finále Wimbledonu. V dramatickém zápase porazila Karolínu Muchovou, přestože ve druhém setu nevyužila 5 matchballů. Ve třetí sadě už ale zápas dotáhla do vítězství do konce a slaví svůj první neskutečný titul. Mat 213 vydal nový album, který označuje za uzavření jedné životní kapitoly. V rozhovoru přiznává, že ho sláva změnila i spálila, dnes ale říká, že si ji umí užít s větším nadhledem. Nová deska je podle něj nejvíc osobní, jakou kdy natočil.
6: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: A pojďme ještě rychle na dopravu. V Rychnově u Jablonce nad Nisou na silnici 2878 proběhla nehoda. Probíhá tam taky vyšetřování nehody havarovaného vozidla. Na místě je policie České republiky. Taky nehoda na silnici 444 u obce Mohelnice, okres Šumperk. Havarovaly dvě vozidla. Také tam probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Na místě jedou

osobní auta, překážka na vozovce a průjezd je se zvýšenou opatrností. Celkově na sebe dávejte pozor, nespěchejte, jeďte opatrně. Fajn. Music Boost.

Ahoj lidi, startuje čtvrtá, taky poslední hodinka Music Boostu, s váma pořád Kristin. A lidi, budeme tady řešit takový menší nešvar. Jak jakože se ve vězení možná budou mít líp a budou mít lepší telefony, než máme my? No, je to tak, v českých věznicích možná budou nově i telefony pro vězně. Tak to pořešíme za malou chvíli. Mezitím Naked nebo taky Ava Max Sport Fake právě teď na Fajnu. Music Boost.

One Republic. Need Your Love, to nám dohrává u nás právě teď na Fajnu. Máme 12.16, no a my si pojďme říct jednu věc. Já mám pro vás dneska jednu takovou zprávu, který si možná řeknete, jakože cože? Prostě čeští vězni by měli dostat nově telefony přímo do cel. Ne, neznamená to, že si teď budou mezi sebou posílat TikToky nebo objednávat pizzu na celu. Jde o pevný telefony, který mají nahradit současné telefonování ze společných míst a hlavně zjednodušit celý systém. Modernizace má být na víc než 423 milionů korun. Já jsem se úplně u toho tak zasekla, protože jsem přemýšlela, jestli to tak fakt jako je. Šílené. Důvod je ten, že vězni mají prostě právo být v kontaktu se svýma blízkýma a nový systém má ulevit i zaměstnancům těch věznic. Ale samozřejmě internet na to reagoval po svým, protože když řeknete větu vězni dostanou telefony do cel, spousta lidí si představí úplně jinou realitu. Někteří si říkají, jako já si nemůžu dovolit nový mobil a oni budou mít nejnovější prostě telefon tady v pokoji, prostě v pohodě. Na druhou stranu, kontakt s rodinou je jedna z věcí, která může pomoct tomu, aby se člověk po výkonu trestu dokázal vrátit normálně zpátky do života. Takže otázka pro vás. Je to podle vás rozumná modernizace, nebo už je to za hranou? A hlavně, kdo z vás by zvládl být bez mobilu třeba rok? Já bych asi po týdnu začala vyjednávat od podmínce. Takže 724-634-634, chci tady, abyste pálili vaše názory, a co si o tom myslíte. 724-634-634, ještě jednou pište. No a my jdeme na další skvělý songy. Becky Hill, Galantis tady bude. A teď už Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, Talk to Me. Na Fajnu právě teď. Yo, we the hit music station. Hey.

Ať to byla Becky Hill, taky Galantis, jejich Run, posloucháte Fine Music Boost. No a my jsme řešili, co říkáte na to, že vězni budou mít nově přístup k telefonu ve svých celách, na svých pokojích. Samozřejmě jenom k tomu, aby mohli jako telefon mít rodině, nebude to na posílání TikToku, natáčení různých srandiček nebo objednávání jídla, ne. Ale mě zajímal váš názor, jestli s tím vlastně souhlasíte, jestli vám to přijde OK. Napsal Dan, ahoj, myslím si, že to je dobrý nápad, ale já bych bez telefonu nedokázal žít. To

0: já si myslím, že to OK rozhodně je. A my jdeme zase dál. Ella Henderson, nebo taky Pink Panthers, Zara Larsson, to nás čeká za malý moment. Na fajnu. Are you ready for this?
1: Jsme fajn, jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome.
1: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here, literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Yo. Dáváme ti na ně lístky.
5: Fajn.
8: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
14: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava, tak Mironet, klikni dvakrát! Net, klikni dvakrát!

Carson, Rudimentally Alibi, dohrává právě teď u nás na Fajnu. No a věděli jste o tom, jestli z vás jednou bude fotbalová hvězda, může částečně rozhodnout měsíc, ve kterém jste se narodili? Ne, tohle není horoskop. A neznamená to, že když jste váha, tak máte lepší střelu. Jde o to, že děti ve sportovních kategoriích se často rozdělují podle ročníku narození. A dítě narozený v lednu má oproti někomu z prosince skoro celý rok náskok. Je větší, silnější a trenéři ho můžou vnímat jako větší talent. Takže zatímco jeden kluk v týmu slaví 7. narozeniny v lednu a už kope jak malý Ronaldo, někdo narozený v prosinci ještě řeší, kde má správnou nohu. Ale nejlepší na tom je, že když vám, nebo kdyby vám náhodou někdo řekl, ty fakt nejsi sportovní typ, můžete klidně, ale úplně klidně odpovědět, ne, já jsem jenom prosincová oběť statistiky. Bring it, bring it, bring it back. Tady mluví hlavně

0: Holky, Mall Grab, Just The Way You Are nám dohrál právě teď u nás na Fajnu při Music Boostu a pomalu ještě se blížíme ke konci a tak si pojďme dát další skvělou pecku, než to tady skončí. Myslím naše vysílání. Na to bude srdce, je to tak podivný konce. Eva Farná a její Perpetuum Mobile. Za malou chvíli tady u nás na Fajnu. Trošku si veleme srdíčka, no. Myslím si, že to i to je potřeba, tak za chvíli. Na Fajnu.
1: Music Boost. Music Boost. Fajn. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. Praga Aréna.cz.

0: to byla Eva Farná, Perpetuum Mobile, a to nám ukončuje naše 4 hodinky Music Boostu 12.50. Děkuji, že jste tady se mnou byli, ať už chvíli nebo celou dobu. No a já se na vás budu těšit až v sobotu. Ano, už se ode mě konečně odpočinete, teďka jsme se slyšeli až moc často, takže se uslyšíme v sobotu. A pozor, bude změna, budu vysílat od 11 do 2. Pak se nějakou chvíli zase neuslyšíme, odpočinete si ode mě a pak se uslyšíme v srpnu. Tak jo, mějte se krásně, teď už Tame Impala, Jenny, Dracula a já se loučím. Ahoj!
1: Vždycky hot, vždycky fresh.

0: věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Dětem místo dárku? Dej den ve Fineparku. Finepark, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Finepark nudu zahání.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: teď na fajnradio.cz. Fajn Rádio. Fajn Rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia.cz.
1: Jedna hodina odpoledne a to je čas se něco dozvědět s Míšou.
2: Ve Zlíně proběhl zásah hasičů u rozsáhlého požáru výškové budovy. Během odpoledne se část hořícího objektu zřítila. Okolí proto zůstává uzavřený kvůli riziku dalšího kolapsu. Podle dosavadních informací se při události naštěstí nikdo nezranil. Interaktivní výstava Harryho Pottera otevře už 6. srpna v pražských Letňanech. Návštěvníci uvidí originální filmové kostýmy, rekvizity a vyzkouší si třeba fanfrpál nebo vaření lektvarů. Výstava, kterou už navštívili víc než 4 miliony lidí po celém světě, nabídne taky pohled do zákulisí vzniku slavné kouzelnické ságy. Justin Bieber byl potvrzený jako další hvězda vůbec první poločasový show ve finále mistrovství světa ve fotbale. Na pódiu se 19. července připojí k BTS, Madoně nebo třeba Shakire. Program připravuje třeba Coldplay a součástí akce bude i charitativní podpora vzdělávání dětí.
0: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Po dlouhé době se společně mrkneme na dopravu. D3 hlásí nebezpečnou překážku. Asi vás to pobaví, protože jsou to údajně dvě dřevěné stavební kozy. Bůh ví, co to je. Je to D3 150. km na trase Mezno Kaplice, tak jenom opatrně, jestli tam tudy pojedete. Ale máme tady i vážné věci. Zase D2, tam máme nehodu nákladního automobilu. 15. 16. km trasa Lanžhot Brno. Takže překážka na vozovce, jezděte opatrně. No a potom dopravní uzavírka a omezení v Praze, v ulici Ječná, protože tam byla nehoda dvou automobilů. Jedno z nich zůstalo na střeše, no a silnice je celá uzavřená a jsou blokovány i tramvajové pásy. Takže pokud pojedete v Praze kolem Ječný, asi budete potřebovat trpělivost. Ale tak je pondělí, takže všude opatrně, znáte to, jak to jezdí.
0: Fajn.
1: Krásný pondělní odpoledne, to je trošku oxymoron říkat, že pondělní den je krásný, ale my si ho hezky uděláme. Já doufám, že jste splnili váš víkendový úkol, protože tohle je warm-up spolu s Kristý a náš cíl je celý týden se připravovat na to, abychom si pořádně užili víkend. Ne, užijeme si i dnešek, nebojte se, dáme si top songy, pořádně to rozjedem a ten banger, který máme hned na úvod, ten vás pořádně probudí, protože Avicii jeho Wake Me Up. Pojďme na to.

Prince Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfall, song, který zní jako léto, tady na fajnou pondělní odpoledne. A je jedna věc, která spojuje úplně všechny domácnosti. Není to televize, nejsou to hádky, není to ani rychlovarná konvice, je to ta zásuvka. Ta zásuvka. Vy víte, o jaký zásuvce se mluvím. Ten šuplík, který máme všichni, do které schováváme věci, které už nepotřebujeme. Otevřete ho a najdete tam 5 nabíječek, které už do ničeho nepasujou, 3 klíče, u kterých nikdo netuší, co odemykají, 2 vybitý baterky, 7 propisek a taky nějaký kabely, který schováváte už 10 let. Protože co kdyby? Já jsem přesvědčená, že cokoliv, co ztratíme, najdeme v těchto zásuvkách. A nejlepší je, že to nikdy neuklidíme. Protože ve chvíli, když chcete něco vyhodit, tak si řeknete, ty jo, ale co když se to jednou bude hodit? Jenomže to jednou nikdy nepřijde. Pojďme si to říct na rovinu. Tohle je vaše znamení vyklidit tyhle šuplíky doma. A pojďte mi napsat, co nejlepšího schováváte doma v tomhle šuplíku na všechno? Co tam máte? Fakt, já věřím tomu, že každý máme nějaký bordel šuplík. Pokud ho nemáte, tak to mi taky napište. To vám tady smeknu klobouček, ale pojďte mi to napsat. 724-634-634 a dáme si další ideální pondělní song. Gufrau, Marie April, Nezvládám. Abychom to dneska všechno zvládli. Tak pojďme na to.

0: pořádná dávka motivace při pondělním odpolku. To byl Nathan Dave v MNEK a jejich ten Get Back Up. No a společně probíráme vaše bordel šuplíky, a.k.a. šuplíky, do kterých naházíte úplně všechno, co doma najdete a nemáte to kam dát. Ptala jsem se, co tam máte vy. Eliška píše, že chtěla napsat něco konkrétního, ale dává tam všechno, co potřebuje zrovna schovat. Od věcí ze základky, kočičí dobroty, povařečku a třeba květináč. Myslím, že tam je i kartáček na zuby. Jo a poznámka, kéž by ten šuplík byl jen jeden. Jo, Eliško, já jsem jako chtěla kecat a chtěla jsem se dělat jako lepší člověk, že mám jen jeden, ale taky jich mám hodně, takže naprosto chápu. Jirka píše, že mají doma v šuplíku asi 20 telefonů a 6 tabletů od různých značek a prostě to nevyhoděj. To si myslím, že je taky častá věc, co takhle lidi schovávají. No a Laura teda mě zaujala, ta prej doma schovává katalogy s obsahem pro dospělé a pomůcky na štípání dříví. Tečka, tečka, tečka, víte, co tím myslím. No a taky počítače a televize. Tak tady to je posílený na úplně novou úroveň. Někdo má doma hodně telefonů, někdo televize. To jo, tak kdybyste někdo scháněli televizi, tak kontakt na Lauru můžu dát. Ne, nemůžu, ale pošlu vám za chvilku další song. Třeba Role Model Sally When the Wine Runs Out. A děkuji vám za zprávy. Za chvilku.
1: Hudba, hvězdy, zákulisí. A to nejlepší z internetu. Instagram, TikTok, YouTube. Fajn.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Dnešní playlist je prostě ideální na pondělí. Leony, Don't Worry, taková myšlenka pro nás všechny, že i když je začátek dalšího pracovního týdne, tak se nemusíme stresovat, jo? To tady na fajnu, razíme se mnou ve warm-upu. A já potřebuji probrat situaci, která se mi stala dneska cestou do práce. Mě totiž oslovil kluk a já nevím, jestli jsem byla jako svědkem začátku krásného filmu nebo klasického podvodu, protože mě oslovil a zeptal se mě, že je z Rumunska, že vyrazil sám na road trip po Evropě, potom co se rozešel s manželkou, že někde cestou ztratil telefon, peněženku a jestli mu můžu koupit lístek na metro, že mu prostě nikdo nechce pomoct. Tak jsem si říkala, že buď to je taková jako hezká filmová zápletka, ne teda, že by se mi líbil, to ne, ale prostě jako zajímavý příběh. No a nebo mě za chvíli někdo vytáhne z autobusu a řekne mi, gratulujeme, právě jste naletěla. No a potom se mě zeptal, jak se jmenuju, tak jsem mu řekla, že jsem Kristýna a on se tak divně usmál, tak říkám, co je? A on, že se tak jmenovala ta jeho bejvalka a od té doby žádnou jinou Kristýnu nepotkal. Jsem první Kristýna od doby jeho manželky. Náhoda? Ne, v tomhle momentu už mi to začalo připadat trošku podezřelý. Nicméně nevím, no, ten týpek teď pravděpodobně čeká někde na Hlaváku, tak kdybyste tam potkali někoho, kdo po vás bude chtít lístek na vlak do Berlína, tak to pravděpodobně je on. Ale mě zajímá, pomohli byste člověku v takovéhle situaci? Protože já mu koupila lístek na metro, ale lístek, teda ne do Berlína, ale lístek do Vídně, už jsem mu úplně kupovat nechtěla. Tak schválně, pomohli jste takhle někdy někomu? 724-634-634, tam mi to pojďte napsat, pojďte mi poradit, jak jsem se měla zachovat, jak byste se zachovali vy. No a dáme si další song, Jesse, J-Feet, B.O.B., Price Tag. Vracíme se do minulosti s tímhle letním bangrem. Let's go!

0: něco pro milovníky elektronické hudby. To byly The Chemical Brothers na Fajnu 13.41 a probíráme situace, kdy vás třeba někdo poprosil o peníze, protože potřeboval pomoct, a jak jste reagovali, protože mně se to dneska stalo. A píšete třeba, že se mnou souhlasíte, Lukáš říká, že by lístek zaplatil taky, protože 40 korun je nic a určitě jsme v životě všichni přišli o víc peněz než je 40 korun. Nikdy člověk nemůže vědět, zda zrovna ten lístek nepomůže. Michal, ten ale si myslí, že jsem naletěla, protože prej podobných situací už zažil hodně a skoro vždycky se najde někdo, kdo toho chce zneužít. Michal ale píše, že stejně jako já se nenechá odradit a vždycky se snaží pomoct. Ale má jedno pravidlo, nepůjčuje peníze. Ten, kdo je teď nemá, je prej nebude mít ani zítra a jestli jo, tak za týden už ne. No a Adam, ten píše vlastní zkušenost, protože píše, že byl v Praze částečně bezdomovec kdysi a chtěl po lidech na Černém mostě nějaký drobný a nikdy nic nedostal, až pak prošla nějaká jeho kámoška a dala mu 50 korun. Takže asi vůbec nikomu nic, to je moje zkušenost, píše Adam. No tak já věřím tomu, že někdy se fakt někdo může ocitnout v takhle blbý situaci, já jsem to tomu klukovi i věřila, ale lístek do Vídně už mi přišel moc drahej. Tak snad mu když tak pomůže někdo jiný. Já vám děkuju za vaše zkušenosti, za vaše zprávy. Třeba se dozvíme, jestli jsem naletěla nebo ne, uvidíme. Každopádně další songy tady už za chviličku, třeba Lilywood, The Break, Robin Schulz, Prayer and Sea. Možná podle názvu nevíte, ale až to uslyšíte, budete vědět, co to je úplně hned. Takže za chviličku tady na Fajnu.
1: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Dětem místo dárku? Dej den ve Fajn Parku. Fajn Park, chlumec nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata ve Zdounkách u Kroměříže za 650 tisíc korun, byt 3+1 v Krahulčí na Jihlavsku za 4 miliony 590 tisíc, pozemek k bydlení v Hostovlicích na Kutnohorsku za 2 miliony 390 tisíc, rodinný dům ve Starých Ždánicích na Pardubicku za 7 miliony 990 tisíc a byt 3+1 v Litoměřicích na Předměstí za 4 miliony 790 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
5: Ekokom.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
9: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

John, turn the lights off. Trošku party vibe i takhle v pondělí, protože kdo nám to zakáže, že jo? A já mám pocit, že vězení už pomalu nabízejí lepší služby než některý nájmy. České věznice totiž čeká modernizace za stovky milionů korun. Nově budou mít vězni telefony přímo na celách a dokonce i možnost videohovoru. A já si jenom představuju ten první hovor. Ahoj, mami. Kde jsi? No, víš, doma úplně nejsem. Ale vlastně mě na tom baví i to, že se to zavádí hlavně proto, aby se vězňům nemuselo nutit je chodit telefonovat na společnou chodbu. Takže i vězení jde vlastně s dobou. Už máme home office, tak teď budou mít takový home calling přímo na celách. Za chvíli prostě říkám, technické vybavení lepší než člověk, který už 3 dny bojuje s Wi-Fi na chalupě. Tak gratulujem, ale kdybyste hledali nájem, tak možná to je cesta, ne, nikoho nenavádím. Radši vám pustím další song. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Trošku emocí při pondělku taky potřebujem. Tak pojďme na to.

0: Republic pro dobrou náladu, jejich song West Coast nám zakončuje první společnou hoďku dnešního pondělního warm-upu, ale máme před sebou další tři hodiny plnej dobrých songů si užijeme tady společně se mnou s Kristý. Čeká nás třeba Kellyn, jo, lákám vás, dobře, já vím. Takže za chvilku Kellyn, mezi tím zprávy a pak už dobrý songy. Zůstaňte se mnou, tady na Fajnu.
1: To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se

0: Fajn. Sme online. Sme na DAB+. Sme v aplikácii Rádia CZ. Hot news.
1: 3 minutky po 2. hodině odpoledne a my se zase jdeme něco dozvědět společně s Míšou.
2: S letními prázdninami roste i počet vloupání. Zloději využívají hlavně období dovolených, kdy jsou domácnosti prázdný a stále častěji se zaměřují nejenom na rodinný domy, ale i na byty. Policie proto doporučuje nenechávat otevřený okna, nezdílet odjezd na sociálních sítích a před cestou zkontrolovat zabezpečení domácnosti. Americký sen podle všeho ztrácí kouzlo. Hlavně mladý ženy v USA stále častěji říkají, že se svou budoucnost dovedou představit spíš v zahraničí. Důvodem jsou vysoký životní náklady, drahý bydlení, horší dostupnost zdravotní péče, ale i třeba nejistota kolem reprodukčních práv. Pro část generace Z tak Amerika přestává být zemí neomezených možností. Mladá zpěvačka Adriana Rai představila novej single, ve kterém otevírá téma strachu, se kterým se ženy běžně setkávají, ale zároveň zachycuje i svobodnou atmosféru nočního života. Novinka propojuje osobní výpověď se současným popovým zvukem. Fajn. Jedna fajná warm-up s Kristý pokračuje. Druhá společná hoďka před náma, taky druhá hodina odpoledne. No a nás čekají samý dobrý songy, i jak jsem slibovala. Já si myslím, že není na co čekat, protože jsem vás hrozně natýzovala, takže ten song potřebujeme už teď do uší. Takže vám ho posílám. Pojďme odpálit pokračování warm-upu. Pojďme si pořádně udělat hezký odpoledne. Kellyn, Sofian, Matchmatch, jejich pistácie. Právě teď na fajnu.

Věřím, že se mi podařilo vás teď trošku roztancovat, respektive ne mě, ale Lady Gaga a její The Dead Dance tady na Fajnu. A pojďme si přiznat jednu věc. Každý vztah má občas moment, kdy si řeknete, tyjo, jaký by to asi bylo být zase single. A ne, ne, nemusí to hned znamenat, že chcete balit kufry v klidu, psychologové říkají, že to je normální, protože někdy vám nechybí ten jiný partner. To nejde o to, že byste chtěli někoho jiného. Jenom vám chybí ten pocit, že si můžete vyrazit v klidu jen tak někam, aniž byste to někomu museli hlásit, že si v pátek večer můžete objednat pizzu, pustit si, co chcete a nikdo se vás neptá, na co budem koukat. No a nebo přesně, si jenom vzpomenete na to, že nikomu nemusíte psát, už jedu. Že se můžete rozhodovat úplně spontánně. Na druhou stranu, pak je důležitý si taky vzpomenout na svět randění, na seznamky. Ghosting, první rande a větu. Tak pověs mi něco o sobě, co bys chtěla vědět. A najednou si řeknete, víš co, doma je vlastně dobře. Takže mě zajímá, pro ty zadané z vás, co vám ze single života chybí nejvíc, i když jste ve spokojeném vztahu, doufám. Co vám nejvíc chybí? Pojďte mi to napsat. 724-634-634. Podělte se se mnou a já se s váma podělím o další song. Taylor Swift, její Opalite, právě teď na Fajnu.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: 18 let starý song, to je neuvěřitelný. Katy Perry, Firework, ale pořád je stejně dobrý. A myslím si, že úplně ideální na léto. I když je pondělí, pořád je léto, takže jsme si to doufám užili. No a já jsem se vás ptala, co vám chybí na tom bejt single, pokud jste zadaný. Lucka napsala, čau, to je jasný, nejvíc mi chybí ta první fáze randění a ten love. Když jste single, ten pocit, když vám pípne nová zpráva od někoho z novýho, to napětí před prvním randem, motýlci v břiše, dlouhodobý vztah je sice super a je to jistota, ale ta divoká jiskra a to, že nevíte, co přinese zítřek, má prostě něco do sebe. S tím souhlasím, proto vždycky říkám single lidem, ať si to užívají, přesně ty ohňostroje, to, když někoho poznáváte. Ta nevědomost toho, co se bude dít, má to něco do sebe, stejně tak jako vztahy, musíte si na každém najít to správný. Simča zase píše, že jí chybí prostorová svoboda. Když jsem single, můj byt je moje království. Nikde se neválejí cizí ponožky, nikdo mi nebere mojí drahou kosmetiku a hlavně můžu se v posteli rozvalit, jak chci a nikdo nechrápe. I to je asi validní důvod, takže já vám děkuju za sdílení, ať už jste single nebo zadaný, důležitý je si to užít. No a my si budeme užívat s dalšíma songama, protože tohle bude pořádná party. BB Rexa, Faithless, New Religion, už za chvilku to roztančíme společně při pondělním odpolku tady na Fajnu.
1: To nejlepší

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Ladíte fajn pondělní odpolko a tohle byla extrémně chytlavá záležitost. Dua Lipa, její Houdini. Co takhle, když vám řeknu Rage Beatrice, Final Boss a tak dále, rozumíte mi? Já mám pocit, že dneska naše generace perfektně ovládá TikTok slovník, anglicizmy a tak dále. Ale pak někomu třeba řeknete za groškudla? A ten člověk neví, co to je. Já jsem to teď řekla kamarádce a ona na mě vyjela, že mluvím jak z večerníčku, že to zní, jak kdyby to bylo z pohádky o takový tý Bambice, určitě si to pamatujete. Ale já si říkám, vždyť za groš kudla je geniální výraz. Za groš kudla. My pořád přebíráme anglický slovíčka a přitom čeština to má naprostý poklady. Jako jasně, taky jsme je přebrali třeba z němčiny a tak dále, třeba cimprlich, šrumec, ale jako je to zábava to používat, nebo třeba habaďůra. Řeknete si slovo habaďůra a to vás i baví říkat. Je to prostě takový, je to vtipný. Takže čeština umí být kouzelná a mě zajímá, jaký je vaše oblíbený český slovo, který rádi používáte, nebo český výraz, třeba něco jako za groš kudla. Napište mi, klidně, jestli nevíte, co to znamená, tak mi taky napište 724634634. Pojďme si dát sdílení českých slov. Já na to mám speciální seznam v telefonu, takže chci vaše seznamy. Vaše oblíbený český slova do našich zpráv. No a k tomu náš oblíbený zahraniční song aktuálně Kill It, Love, Tied Up. Let's go!
1: New track on file. File.

0: Agatha, Terry Swim, Stones and I a jejich song Gone, Gone, Gone, který má všechno. Melodii, emoce, tanec. Geniální věc, takhle na pondělní odpoledne. No a teď jdeme na další geniální věci, protože jsem se vás ptala na vaše oblíbený český slova. A musím říct, že jste totálně navařili, protože tady máme věci jako tululum, šlamastika, žvásty, to je všechno super. Nebo tady máme taky, někdo oceňuje špekáček, že to prej zní skvěle, dokořán, sardel a šupák jako nadávka. Nevím, kdy jste naposledy použili slovo šupák nebo tululum nebo šlamastika, ale je to dnešní znamení podle mě tyhle slova víc zařazovat do slovníku, protože tím překvapíte i svoje okolí a pobavíte. Já teda doufám, že se dneska nedostanete do žádný šlamastiky. My si pustíme další songy už za chviličku, třeba Suffocus, Elevate, a já vám moc děkuju za vaše slova. Zapisuju se i do svého slovníku. Tak jo, za chviličku další songy tady na Fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: taky song, který se vám zarije pod kůži. I love it, I love it, I love it. No a když jsme u té lásky, musíme probrat další pokračování reality show Are You The One, protože reality show o lásce jsou něco, co v nás všech vzbuzuje emoce a Are You The One to totálně splňuje. Tam se toho děje tolik, já doufám, že to sledujete společně s náma, protože my to vždycky pak probíráme v našem podcastu Posedlý Are You The One. Minulý týden všechno, co se stalo, když si to shrneme, ten válist by měl být podle mě pojem ve slovníku češtiny nějakým novodobým. Ty party, které se tam dějou, tam vždycky rozjedou takové věci. Dozvěděli jsme se zase, že třeba Natálie s Matyasem není meč. Bylo tam toho fakt extrémně moc, ale i věci, které si můžeme přebrat do svého života. Že prostě někdo někdy neumí projevovat city, někdo se tam opije, pak je z toho skandál. No a všechno tohle my potom probíráme u nás v podcastu Posedlý Are You The One. Všechny ty nejdůležitější momenty s mým kolegem Albertem, který ho určitě už dobře znáte. Jeho energie je totiž nezastavitelná, takže doporučuji na ten podcast mrknout. Doporučuji, i pokud jste tu show ještě nezačali sledovat, ačkoliv vám to říkám pořád, tak začněte. Blížíme se do finiše. Teď je to čím dál větší dráma. Fakt, já si vždycky každý týden si říkám, to už nemůže být horší. Ty lidi, co tam předvádějí, to už nemůže překročit tu hranici. A vždycky to překročí. Takže já se těším, co si pro nás připravili tenhle týden. A to znamená, pojďte se mnou tenhle týden koukat a pak zároveň společně se mnou i mrknout na náš podcast Posedlý Are You The One, kde to všechno proberem. Tohle je vaše znamení udělat to tenhle týden. No a teď už další song. Dominic Fike, jeho White Keys. Trošku taková nostalgie, emoce. Dobrý song. Pojďme na něj.
1: I P

0: odpoledne a ne každý může být na Ibize, tak jsme si ji udělali aspoň s tímhle songem Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza v remixu od Sieba, se kterým jsme si pořádně představili, že jsme na nějaký letní pártošce, a tím jsme taky ukončili už druhou společnou hoďku dnešního fajn warm-upu se mnou s Kristý. Za chvilku ale jedeme dál. Další song je na cestě, bude třeba Z s jeho Clarity nebo taky Temper Trap Self-Aware. Dobrý věci, uděláme si party, dáme si emoce, znáte to, prostě všechno. Ve warm-upu to musíme pořádně rozjet. Za chvilku pokračujeme, tak zůstaňte se mnou na fajnu.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn. Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
1: Fajn, vždycky hot.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme online. Online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: Třetí hodina odbyla a my potřebujeme vědět, kde se co šustne, a od toho tady máme Míšu, tak pojďme na to.
8: Evropská unie chce zakročit proti funkcím na Instagramu a Facebooku, který podle ní podporují závislost na sociálních sítích. Nejde o úplný konec personalizovaných feedů, ale o omezení prvků, jako je nekonečný scrollování nebo automatický přehrávání videí. Linda Nosková vyhrála historický první český finále Wimbledonu. V dramatickém zápase porazila Karolínu Muchovou, přestože ve druhém setu nevyužila 5 matchballů. Ve třetí sadě už ale zápas dotáhla do vítězství do konce a slaví svůj první neskutečný titul. Mat 213 vydal nový album, který označuje za uzavření jedné životní kapitoly. V rozhovoru přiznává, že ho sláva změnila i spálila. Dnes ale říká, že si ji umí užít s větším nadhledem. Nová deska je podle něj nejvíc osobní, jakou kdy natočil.
1: Fajn. Slyšeli jsme, kde se co šustne, teď se musíme podívat i kde se co drcne. Drcá se to docela v Plzni, v ulici Francouzská jsou dvě havarovaný vozidla, probíhá tam aktuálně vyšetřování, byla to motorka, osobák, měly by tam být snad už záchranné složky i policie. To stejný v ulici Podnikatelská, taky v Plzni, taky dvě havarovaný vozidla. Nevím, co se dneska v Plzni děje, ale dávejte si tam bacha. Pak mě zaujala u obce Protivín, je tam porouchaný vozidlo, počítejte se zdržením, protože je tam pro defekt odstavený kombajn, tak to by vám mohlo znepříjemnit cestu. No a potom máme taky Praha Turnov D10, 45. kilometr, porouchaný vozidlo, počítejte se zdržením, projíždějte opatrně. To ale platí, ať už jedete kamkoliv, je pondělí, znáte to.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
7: Krásný pondělní odpoledne, třetí hodina odbyla a vy ladíte Fajn warm-up se mnou s Kristý. No a jestli už mě znáte, tak víte, že mým cílem je vždycky přinést dobrou náladu, trošku party, trošku emocí, trošku od všeho. Taky si povíme o tom, jak by to vypadalo, kdyby Mona Lisa měla Instagram, kdyby žila v dnešní době, protože proč ne? No a k tomu top songy, jak jsem slíbila, není na co čekat. Z Feed Foxy, jejich Clarity. Tak pojďme na to, tady na Fajnu.

Trap Self-Aware. To je takový track, který vám klidně může znít v pondělí odpoledne, anebo taky ve 3 ráno při nějaký deep chvilce, ale doufám, že teď jste si ho užili. A myslím, že kdyby dneska na internet přišla Mona Lisa, první komentář by byl, no, to obočí se mohla domalovat líp. Internet je fascinující místo. Někdo si upraví vzhled podle svého ideálu krásy, přidá nějakou fotku a během 5 minut se z komentujících stanou plastický chirurgové, psychologové, odborníci na výchovu a občas i soudci v jedné osobě. Jedna ruská influencerka teď totiž schytává obrovskou kritiku kvůli svému výrazně upravenému vzhledu. Lidi píšou, že vypadá až děsivě, že tím může strašit svoji 6letou dceru a někteří dokonce zašli tak daleko, že volají potom, aby jí to děcko odebrali. Ta influencerka na to odpověděla jednoduše. Řekla, že se sama sobě líbí, že takhle chce vypadat a že názory ostatních jí nezajímají, ať už si o tom, jak vypadá, myslíme cokoliv. Mě na tomhle příběhu, já ani nevím, překvapuje, to se nedá říct, mě to vlastně už ani nepřekvapuje. O to je to horší. Ale pořád mi přijde tak jako smutný, kolik energie jsme ochotní věnovat někomu cizímu. Jak jsem říkala, no, i Mona Lisu bychom byli schopni skritizovat, kdyby byla na Instagramu. Tak mě zajímá, jestli se vám někdy stalo, že by někdo komentoval váš vzhled bez toho, aniž byste ho o to požádali. A co vám řekli? Já doufám teda, že to bylo dobrý, ale asi jsme se všichni setkali i s negativníma komentama. Tak mi pojďte napsat, co jste zažili vy, jestli někdo takhle někdy komentoval váš vzhled. 724-634-634, tam si na to můžete postěžovat, nebo se můžete i pochlubit, záleží, jakým směrem to vezmete. A já vás teď vezmu směrem dalšího songu, Sky Newman, F-U-U-F. To je podle mě vzkaz pro všechny ty nenávistný komentáře na internetech. Tak to jim posíláme, let's go!

0: song zní extrémně pozitivně a přitom je v duši docela smutný. Stejně tak, jako zní léto, když je ale pondělí a jste v práci. Takže dneska s tímhle songem asi všichni relatujeme. No a taky probíráme takový ošemetný téma, což jsou negativní komentáře na vzhled. Ptala jsem se, kdo vám kdy co takhle řekl. Jo, já si ty lidi najdu. Napište mi adresu, dojdu jim vynadat, protože tohle to by se nemělo. Přišla zpráva. Mám hodně tetování a piercingu a lidi na ulici často mají tendence to komentovat. Třeba naposledy jeden pán, který šel na ulici, přišel do mýho osobního prostoru, aby mi řekl, že to vypadá, jako když mám nudle u nosu a že svět jde opravdu do... Vy víte kam. Jakoby na světě nebyly větší problémy než můj piercing v nose. No tak to stoprocentně jsou, ale pán měl očividně pocit, že svoje problémy smaže tím, když okomentuje tvůj vzhled. Stejně tak Michal píše, že mu celý dětství nadávali, že mu říkali buřte, tlustěchu, špeku. Michal to očividně ale bere s humorem, protože píše, že osobně by dal přednost výrazu špek buřt, ale nechtěl jim radit. No, já bych se těchto komentářů zdržela úplně. Není to hezký. Já vám říkám, já si ty lidi najdu. Jo, mám 1,50 m, ale umím se prát, možná. Nekecám. Jediný, co mi jde dobře, je pouštět dobrý songy. Takže za chviličku Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Dáme si i tady tu popovou zpěvačku. Za chvilku, tady na Fajnu.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Nebe, Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
8: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
9: Tahické léto Aquapalace Praha už je tady.
10: Zábava, vlny, tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
14: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

dobrým plyšovým krtečkem. A než se nadějete, máte pocit, že jste omylem klikli na prémium účet. Teď dokonce vznikl žebříček těch největších českých turistických pastí. Samozřejmě, nechybí tam Orloj, Ještěd nebo Český Krumlov a taky Trdelník, protože nic, doslova nic neříká vítejte v Praze líp než Trdelník se zmrzlinou za 190 korun. A mě je těch turistů někdy skoro líto. Přiletějí do Česka s představou, že ochutnají naši nejtradičnější specialitu a první věc, kterou dostanou do ruky, je Trdelník. Mimochodem není ani český. Já miluju Trdelník, jo, jsem jeho velká faninka, ale prostě není to zas tak český, jak se to tváří. A je to trošku jak přiletět do Itálie na pizzu a potom odletět s kebabem v ruce. A vůbec nejlepší je, že toho turistu i takhle poznáte. V jedné ruce Trdelník, ve druhý telefon a třetí rukou platí. Takže mě zajímá, co je podle vás největší turistický skem nebo past v Česku? U čeho jste by řekli, že to je fakt jenom pro turisty? Napište mi na 724634634. Sice si to žádný turista neposlechne, abychom ho varovali, ale tak nazdílíme si to a varujeme sami sebe. A teď už další song. Tom Gregory, River.

0: Express, Zara Larsson, tohle ultra hot combo tady u nás na Fajnu, protože znáte to, vždycky fresh, vždycky hot, vždycky fajn. Stateside, tenhle track. A já jsem se vás ptala, co je podle vás nejlepší turistická, ne nejlepší turistická, ale spíš největší turistická past v Česku. Michal píše, že je to podle něj předražený jídlo, restaurace a že trdelník je fakt peklo. I Dua Lipa ochutnala zmrzlinu v trdelníku a přitom máme v Praze fakt hodně skvělých zmrzlinářství. S tím souhlasím. Já si myslím, že trdelník je skvělý, zmrzlina je super, ale ne dohromady. Ten, kdo to vymyslel, byl, no, zatkla bych ho, zavřela, zrušila bych to. Já děkuju za zprávy a za chvilku další tracky. Teď to bude pořádná party. Rudimental, Waiting All Night, to vás nenechá sedět, takže už se připravte, rozehřejte a za chvilku si to dáme společně tady na Fajnu. We got that
1: hit. Fine. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz, pro bohatší Česko.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Dětem místo dárku, dej den ve Fajn Parku. Fajn Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání, Fajn Park nudu zahání.

drink ksinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu.

Robin Schulz, Sigala, Zoe Wies, AM to PM, další takovej party song, protože to nevadí, že je pondělí. No a já si myslím, že kdyby se mimozemšťani tenhle víkend podívali do Londýna, tak si řeknou, že zemi ovládl Pitbull. Na jeho koncert totiž dorazilo přes 22 tisíc lidí a všichni v bílý košili, černý kravatě, slunečních brejlích a hlavně, a to především, s falešnou pleší. No, aby vypadali jako Pitbull a dostali se díky tomu do Guinnessové knihy rekordů. Je to nádherný důkaz toho, že opravdu žijeme v době internetu. Stačí, aby někdo na TikToku řekl, pojďme všichni vypadat jako Pitbull a o pár měsíců stojí v Londýně 22 tisíc plešek. Já to miluju. Pitbull, ten musí mít nejlepší pocit na světě, protože představte si, že přijdete do práce a celá hala vypadá jako vy. No, vlastně je to možná trošku děsivý, ale je to cool. To už není koncert, to je sraz klonů. Mr. Worldwide, more like Mr. Multipack. Jo, Pitbulla ceníme. No a vidíme se tady v Praze na jeho koncertu už 26. června v pražských Letňanech, takže doufám, že taky budeme mít všichni plešky a že ten rekord ještě překonáme. Tak, teď jste to slyšeli, doufám, že to poslechnete. A my si dáme další track. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Totální letní banger, další tady na Fajnu.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj nám dohrávají na fajnu jejich song Beauty and a Beat. Totální letní pecka uzavírá naši společnou třetí hoďku. Před náma ještě jedna. Fajn warm-up nekončí, podle mě ještě nejste dost rozehřátý. Ten pondělek prostě potřebujeme udělat dobrý. Takže za chvilku další tracky, které vás dostanou do dobrý nálady. Dáme si Evu Farnou, Perpetuum Mobile, nebo taky Miley Cyrus, End of the World. Už za chviličku, mezi tím ale zprávy, doprava. A pak jedeme dál, tak zůstaňte se mnou na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
4: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
5: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Kupříni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
0: Letní slevy právě odstartovaly!
1: Zažij léto naplno!
0: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme online. Online.
6: Jsme na DAB+.
5: Plus.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
8: Máme 2 minutky po 16:15 a to je zase ideální timing se něco dozvědět společně s Míšou.
9: Povinný předškolní vzdělávání by se v Česku mohlo rozšířit i na 4leté děti. Podle návrhu ministerstva by to mělo pomoci s lepším připraveností na školu a včas odhalit případné problémy ve vývoji. Odpůrci ale upozorňují, že řada školek už teď nemá dost míst ani personálu. V Lichtenštejnsku řeší neobvyklou policejní honičku. 12letý chlapec ujížděl hlídce na elektrický koloběžce, protože na její řízení ještě neměl věk. Honička skončila až ve chvíli, kdy spadl a odnesl si odřeniny. Na koncertě Pitbulla v historickém Londýně padl nový Guinnessův rekord. Přes 22 tisíc fanoušků dorazilo převlečených za známýho rapera, ale s falešnou pleškou, ta nesměla chybět. Bílou košili měli taky, kravatu a třeba tmavý brýle. Rekord za největší shromáždění lidí s falešnými pleškami byl oficiálně potvrzen.
10: Fajn. Musíme mrknout i na dopravu. V Praze v ulici Milady Horákové se srazila tramvaj s osobním automobilem. Jednou provždy opakujeme, tramvaj má vždycky přednost. No a potom tady máme nějaký vtipný zprávy. Třeba na D2, 29. kilometr trasa Lanžhot Brno, jsou rozházený dopravní kužely na vozovce. Tak jenom bacha, abyste si tam nedali nějaký neplánovaný slalom, něco takového. No a potom jedna zásadní zpráva. D10, 49. kilometr Turnov Praha, máme tam pejska u svodidel, tak opatrně, jo, neradi bychom, aby tam byla nějaká nehoda. To je moje nejzásadnější sdělení z dnešního dopravního zpravodajství a jedeme dál. Hlavně vyjezděte opatrně.
11: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
12: Yeah. 5, 4, 3, 2, 1.
8: Pondělí a vy ladíte fajn. Warm up, čtvrtá společná hoďka před náma. Moje jméno je Kristýna a pokud mě znáte, tak víte, že warm up je plný energie, emocí, všeho, co potřebujeme. Ať už je pondělí nebo pátek, jo, uděláme si party klidně v pondělí. Teď vás ale nechám trošku vydechnout, já vím, ta čtvrtá hoďka, musíme to odlehčit. Takže Miley Cyrus, End of the World, posílám vám do uší právě teď.

Nádherný song, Eva Farná, Perpetuum mobile. Všichni známe, všichni jsme si to užili, ideální na pondělní odpolko. A teď je čas na přiznání. ChatGPT totiž už dneska není jenom vyhledávač. Je to kamarád, je to terapeut, kariérní poradce a občas je to i spolupachatel našich nejhorších životních rozhodnutí. Protože existují věci, které člověk radši napíše umělý inteligenci než vlastnímu kamarádovi. Třeba, myslíš, že bych se měla vrátit ke svýmu ex? Ne! Jenomže my se na tu otázku navíc nezeptáme ani jednou, my se zeptáme třeba dvakrát a znova, pak stejnou otázku položíme jinýma slovama, dokud nedostaneme tu odpověď, kterou chceme. Protože ChatGPT někdy asi má chuť napsat to, co by napsali naše kamarádky. Kristýno, už minule jsme se shodli, že to nebyl dobrý nápad, ale neudělá to. ChatGPT vám prostě řekne to, co chcete slyšet. A odborníci teď upozorňují, že bychom si fakt měli začít dávat větší pozor, abychom si na to povídání s umělou inteligencí nezvykli až moc. Jenomže když se nad tím zamyslíte, umělá inteligence vás nikdy nepřeruší, nikdy vás nesoudí a hlavně nikdy neodpovídá, i já jsem ti to říkala. Takže se přiznejte. S čím byste se radši svěřili umělý inteligenci než nejlepšímu kamarádovi? Já rozhodně o těch klucích, o kterých už mi kámošky zakázaly mluvit. Tak mi napište, jak to máte vy. 724-634-634, tohle číslo je teď jenom pro vás, protože já chci znát vaše příběhy a názory. No a další song samozřejmě posílám už teď. DJ O a jeho End of Beginning, tak si to užijte.

další melodie, kterou dneska nedostanete z hlavy, nemáte zač, to byla Ava Max a její Sweet But Psycho, tady na Fajnu. A já jsem se vás ptala, s čím se radši svěříte chatu GPT nebo jiný umělý inteligenci, než svýmu vlastnímu kamarádovi. Klára píše, že s chatem rozebírá svoje finanční resty a to, jak strašně neumí šetřit. Že kámoškám tvrdí, že má všechno pod kontrolou, ale chatu potom napíše, za co všechno utratila půlku výplaty a píše, je skvělý, že mě robot neseřve, ale rovnou mi hodí krizový plán. No a Michal, ten zaspíše, že s chatem nebo s umělou inteligencí řeší otázky zdraví a psychiky, že to je něco, co nechce řešit s kamarádama. Mně teda přijde, že by člověk měl mít kamarády, se kterými je schopný tohle řešit, kterým dostatečně důvěřuje, ale chápu, že chat taky může být cesta. Virtuální kamarád, jak jsme říkali, jenom bacha na to, ať to nepřeženem. No a taky vám nepustí songy, to udělám já. Tame Impala, Genie, Drákula, třeba tenhle tiktokovej a virální track už za chviličku, tady na Fajnu. Společně si ho pořádně užijem. To nejlepší.

0: Fajn.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Nákupy v onlineshop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hits.

DMC, Bees Honey, Show Me Love. Ideální pohodovej soundtrack, pokud už jste na cestě domů z práce. Protože já mám pocit, že ty cesty z práce a do práce nesnáší skoro každej. Někdo stojí v koloně, někdo čeká na spožděnou tramvaj a jeden muž z Indonésie si řekl, já to vezmu dronem. Nechal se totiž do práce přepravit obřím zemědělským dronem. Normálně se vznášel asi 15 cm nad zemí. A nakonec se teda ukázalo, že to samozřejmě nebyla běžná každodenní doprava, byla to předem připravená akce, což je asi dobře, protože asi jinak úplně představuju to, jak bych vám tady dávala to pondělní dopravní hlášení. Na D1 kolona 10 km a nad ní letí Franta na dronu. Ale přiznám se, když vidím ráno tu plnou tramvaj, tak mě vlastně trošku mrzí, že tahle možnost není. Představte si to, že bychom každý lítali na svém vlastním dronu. Já doufám, že se toho jednou dočkám, že budu mít takhle vlastní leteckou dopravu. Tak mě zajímá, kdybyste vy mohli do práce nebo do školy vybrat úplně jakýkoliv dopravní prostředek. Bez ohledu na to, jestli existuje nebo ne, bez ohledu na to, jestli je to reálný nebo ne. Čím byste jezdili? Třeba na jednorožci, na koni, já nevím, lítající čestmír, cokoliv, na čem se dá lítat. Napište mi na 724634634 a další song na cestu domů. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.

0: Kelly Fairbairn From Disco to Disco. Pořádná party v pondělí odpoledne, protože proč ne? Jak já vždycky říkám, tohle je fajn warm-up a můžem si dělat, co chcem, teda skoro. Já jsem se vás ptala, jakou byste chtěli dopravu, dopravní prostředek, kdybyste si mohli vybrat cokoliv, na čem jezdit do práce nebo do školy, co by to bylo? Michal píše, že on už by se připravoval výhradně teleportem, naprosto chápu, bylo by to asi ideální. Jak tady pak píše Karel, tak Karel by chtěl se vrátit do dob divokého západu a chtěl by si vzít koně. Bylo by to asi cool přijet do práce nebo do školy na koni, ale nedokážu si to moc představit. Nebo dokážu, ale no. Má to svoje asi nevýhrady i výhody. Nicméně nás čeká další song, který vám tu cestu z práce nebo do práce 100% zpříjemní, protože tohle...
1: Tohle je tvůj sweet chili life song.
0: Tohle je váš sweet chili life song. Za chvilku Ben Kristova jeho sweet chili. Tak to si užijem. Za chviličku tady na Fajnu.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to? Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Music. Fine.

Chemical Brothers, jejich Go, jeden z posledních songů, který si dneska společně dáme, protože se blíží 5. hodina a vy víte, co to znamená. Teď jsem vás zase zmátla, protože dneska to znamená mnohem víc věcí. Jo, fajn, warm-up je u konce, naše 4 hoďky jsou za náma, ale dneska vám neřeknu, že se uslyšíme zítra, protože mě zítra uslyší křičet Bad Bunny a já uslyším zpívat jeho. Ano, tento puertorikánský umělec totiž vystupuje ve Varšavě, já na něj jedu, odjíždím už dneska večer vlakem, takže já se s váma loučím, teď mě 2 dny neuslyšíte, budete tady mít ale skvělý záskok, takže se nebojte, no a předávám vás do těch nejlepších rukou, dneska už tady Míša na vás čeká, těší se na vás se svojí růžovou pozitivní energií, takže si s ní užijete. Víte, jak to myslím? Teda možná bych měla jít domů. Já už mizím. Mějte se moc hezky, užijte si krásný zbytek tohoto slunečního pondělí a slyšíme se, doufejme, ve čtvrtek, pokud se mi v Polsku něco nestane. Takže mi držte palce, přivezu vám určitě dobrý příběhy. Jedeme tam jenom na otočku, pojedu nočním vlakem tam a raním zpátky. Bude to zajímavý, takže se těšte. Já se těším taky a teď už Sia, Sean Paul, Cheap Thrills a taky Míša. A já říkám bye babes.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělý mood, non-stop, stop, stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
1: Fajn.
0: 3, 2, 1.
2: Už za chvilku Míša Remutová.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
2: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni

aj teď na fajnradio.cz. Fajn Rádio. Fajn Rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News. I v 17.01 si my společně dáme jedny rychlé zprávy. S letními prázdninami roste i počet vloupání. Zloději využívají hlavně období dovolených, kdy jsou domácnosti prázdný a stále častěji se zaměřují nejenom na rodinný domy, ale i na byty. Policie proto doporučuje nenechávat otevřený okna, nezdílet odjezd na sociálních sítích a před cestou zkontrolovat zabezpečení domácnosti. Americký sen podle všeho ztrácí kouzlo. Hlavně mladý ženy v USA stále častěji říkají, že se svou budoucnost dovedou představit spíš v zahraničí. Důvodem jsou vysoký životní náklady, drahý bydlení, horší dostupnost zdravotní péče, ale i třeba nejistota kolem reprodukčních práv. Pro část generace Z tak Amerika přestává být zemí neomezených možností. Mladá zpěvačka Adriana Rai představila novej single, ve kterém otevírá téma strachu, se kterým se ženy běžně setkávají, ale zároveň zachycuje i svobodnou atmosféru nočního života. Novinka propojuje osobní výpověď se současným popovým zvukem. Fine. Fine life.

Drive dneska na svém startu. Vy tady budete 3 hoďky s Míšou. Já doufám, že jste plně ready, protože na rovinu, já jo, po dlouhý době zase nejsem ráno. Chápete to? Já nevysílám o víkendu ráno, tím pádem já jsem pořádně vyspalá, mám víc energie a můžu vám konečně nějakou i předat. Není to skvělý? A víte co? Za chvilku si řekneme, co je dneska vůbec za den. Oslavíme si narozeniny jednoho songu a řekneme si další super informace, který mám pro vás připravený. No ale do té doby nějaký ten banger. Třeba Tate McRae, Just Keep Watching, právě teď. Dejte si ho společně s náma.

Miles Smith, Neil Horan. Drive safe u nás při Fine Driveu. Dneska s Míšou. A já doufám, že i takhle odpoledne jste ready se dozvědět, co je dneska vůbec za den. Dneska je International French Fries Day. Já jsem tady hodně trénovala, abych to vůbec vyslovila a nakonec si myslím, že se mi to docela i povedlo. Dneska je jednoduše den hranolek, úplně to shrneme. No a právě já jsem se dozvěděla jednu super zajímavost, protože třeba v Mekáči mají prej podle všech nejlepší hranolky, jo? Jenom to prostě lidi říkají, jestli je to pravda, nevím, můžete mít vlastní názor, ale je to prej kvůli tomu, že tam dávají cukr. Já jsem to slyšela, jestli je to pravda, možná je to zase drb, který Míša někde slyšela, prostě Bůh ví odkáď, je to taky možný, ale slyšela jsem to, takže třeba na tom malinko pravdy i bude. No a taky slaví narozeniny jeden super song. A to konkrétně 8. Ariana Grande, její God is a Woman. A co by jsme byli za rádio, kdyby jsme si tenhle banger nedali úplně celý právě teď u nás na Fajnu.

0: and Save Your Tears. Și Fine Drive-ul s Mișou. Já si myslím, že je to u mě strašně slyšet, ale mě hrozně baví říkat to s Míšou. No a co se taky s Míšou za chvilku dáte, je super song. Bude tady Rihanna, její Breaking Dishes, trošičku vás rozhejbu. Ano, i takhle už relativně později je to potřeba. Sice warm-up dneska s Kristýnkou už se měli, ale i já se postarám o tu fajn rozhejbávací energii. Stejně tak i o super témata. A mám na vás jednu důležitou otázku. Od kolika si myslíte, že by měly děti chodit do školky? A pozor, nemyslím hodinu, myslím věk. Od kolika let by měla být povinná školka v Česku? 724-634-634. Napište a za chvilku si o tom společně popovídáme malinko víc.
1: Fine Drive. Doslova. Playlist mýho života. Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
7: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí. Yeah.
8: All the hits.

Rihanna, její Breaking, když je super rozhejbávačka na fajnu. A my se jdeme podívat na vaše odpovědi a celkově si jedno téma ještě mnohem víc rozebereme. Děti a školka. Já sama mám na školku docela rozmazaný vzpomínky, protože upřímně jediný, co si pamatuju, že jsem si tam našla svoji nejlepší kamarádku, ale to je tak asi všechno. No a teďkon se právě řeší téma, jestli by děti neměly náhodou do školky povinně nastupovat už od 4 let. Já si pamatuju, že jsem byla i v jeskličkách úplně všude, to znamená, já jsem to měla jako kompletku, ale říkala jsem si, proč právě tam ty děti jakoby fakt nedávat dřív. Protože upřímně, alespoň si tam jako najdou kamarády, naučí se se bavit s ostatníma dětma, protože zase, když budou třeba jenom doma s rodičema, tak jo, je to hezký zase trávit čas s dětma, že jo. Jako pro rodiče je to radost, ale zase ty děti se aspoň naučí líp adaptovat. No, napsala třeba Eva, že za ní určitě by to mělo být od 3 let, takže ještě o rok dřív, než by to mělo být. Teďkon jsem tak pochopila z toho článku, tak je to od 5, no, tak se tak plus minus posouvá. Stejně jako se tady u nás na fajnu posouvá super nálada a atmosféra se super songama. Za chvilku David Guetta, teďkon Felixian Pride u nás na fajnu. Dejte si tenhle banger společně s náma.

0: opět Portugal The Man, Glide. Při Fine Driveu na Fajnu. Dneska odpoledne s Míšou. V 17.40. A my se musíme podívat společně na nějaký další song. Tohle je Alex Warren, jeho Passenger. Jedna z jeho největších novinek. Extrémní rozhejbávačka. Alex měl většinou spíš takový chill moodovky. Jednoduše jdeme si odpočinout, odpočine si naše hlava, tělo, úplně všechno. No a potom vydá tenhle banger. Z ničeho nic, extrémní energie a taky z ničeho nic, extrémní čísla. Ironicky, jeho song byl dokonce i největší banger loňského léta a ten byl chillovej, ale i dokonce tenhle banger ho překonal. No a my na Fajnu hrajeme vždycky jenom to nejlepší, nejnovější, vždycky fresh, však to znáte, takže za chvilku celý banger na Fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdekoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.

hlavně rozhejbávačka Alex Warren, jeho Passenger. Super song pro večer na fajnu. A stojím si za tím, že už je skoro večer. Dobře, ještě byste se mnou mohli hádat, že je teprve jako odpoledne, ale dle mého názoru už je večer. No a co se třeba večer dá dělat, tak je zajít nějaký festiák. Bohužel, já tady mám festival, na který si úplně nezajdete, protože je v Chorvatsku a říká se mu Zrče. Já věřím, že většina z vás určitě ví, o čem mluvím, jestli ne, hele, úplně v klidu nevadí. Stačí, když se podíváte na náš Instagram, kde jsme jako Fajn Rádio, už tam máme nějaký videjka, stejně jako kluci tady od nás doteď sedí a pořád stříhají další a další, abyste prostě měli, znáte to, vždycky hot, vždycky fresh, prostě obsah na těch sockách. No ale celkově je tam třeba Killian, Ben, Stein, Hartrico, no prostě strašně moc lidí, strašně moc interpretů a ještě furt si myslím, že kdybyste chtěli na nějaký fajn festival, tak můžete, jsou dvě vlny, teďkon už teda začala ta první, ale nebojte, já si myslím, že když se podíváte na internet, na Zrče festival, tak tu druhou ještě stihnete v Chorvatsku festival, jako no tak. A třeba super songy, který si můžete dát s náma na fajnu, i když to teda nebude na festiáku, tak můžou být třeba i od Beyoncé, nebo kamarád jeho Be Mine právě teď na fajnu. Yeah.

0: se Sweet Dreams, banger, se kterým uzavíráme naši dnešní první společnou hoďku. No, buďte ready, ještě máme před sebou dvě. Máme tolik času si sebe navzájem užít. Yeah, yeah.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Vždycky fresh, vždycky fresh. Fajn.
3: Dětem místo dárku dej den ve Fajn Parku. Fajn Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se

0: Právě teďkon 31 stupňů Celsia, což na rovinu, na to, že je 18 hodin přesně, je dost neuvěřitelný, no ale v noci to malinko spadne a budeme mít maximálně 18.
1: Fajn. Hudba, kterou chceš slyšet.
2: Lidi, který chceš vidět.
1: A moderátoři, který už vidíš možná až moc.
2: Fajn Socials.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Sleduj Fajn.
0: A pojďme se společně ještě podívat na silnice. Většinou se říká, že v Praze je blazen, no to teďkon to úplně není pravda, protože například srážka dvou osobních automobilů je v ulici Vlavostocká v Praze a nebo taky v ulici Mladoboleslavská. Tady je nehoda osobního automobilu a motorky.
1: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn Ride.
0: Dneska s Míšou. Otevíráme naši druhou společnou hoďku a já konečně můžu říct krásný večer, protože po 18. hodině se už opravdu počítá s večerem. No ale to neznamená, že my tady budeme brzdit nebo se třeba nudit. To vůbec. Jste tady s Míšou, takže pozor, my to prostě dneska dáme a společně absolutně zandáme. No, řekneme si o jedné větě, kterou používáte 100% všichni, ale to si řekneme samozřejmě společně až za chvilku. Do té doby třeba mám Dominik Fajk, jeho White Keys, právě teď u nás na Fajnu.

0: Sviatečný somber, jeho 12. Mladý, talentovaný a občas malinko kontroverzní týpek, kterýho jsme si právě teď společně na Fajnu pořádně vychutnali. A jednoduchá věta, dej mi vteřinku, mám to na jazyku. Něco, co právě teď budeme probírat, občas se to stane. Máte nápad, potřebujete něco říct, ale vlastně nevíte co. Víte, že to slovo znáte, víte, že větu znáte, víte, že prostě všechno znáte, no ale vlastně si nevzpomenete, co jste vlastně chtěli říct. Stává se to úplně všem lidem, věřím, že i vám se to prostě někdy a jednoduše stalo, no a prej je to úplně normální, to znamená, nebojte, nemáte Alzheimera, ale prostě se vám to může stát. Většinou, když jste třeba ve stresu, unavený nebo třeba zahlcený, a víte, co znamená? Dejte si dovolenou, máme prázdniny a když už ne teď, tak třeba za týden nebo na víkend, když budete mít volno, odejďte někam pryč, nebuďte doma. I třeba, kdybyste měli přes den odjet někam na koupák. Jenom si prostě vyčistit hlavu nebo dělat cokoliv, co vás baví, jít na leteckou stěnu. To je taky fajn. To jsem ještě neskusila a chtěla bych to vyzkoušet. Víte co, půjdeme společně všichni někdy na leteckou stěnu. Ne třeba na tu stejnou, ale prostě ve stejný den. Já bych to někdy naplánovala. Dobře, já už teď nebudu přehánět, jednoduše bych to shrnula, ve chvíli, když občas něco zapomenete, to se stává, jenom si musíte oddechnout, to je v životě prostě taky důležitý. A co je důležitý, taky posloucháte songy Fajnu. Za chvilku Harry Styles nebo teďkon Bella Kay, I love it, I love it, I love it, stejně jako tenhle ten song, I love it, u nás na Fajnu. Baby.
1: Check out my song, I love it, I love it, I love it. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fine.

0: neskutečný Harry Styles, jeho American Girls. Dáváte si Fine Drive. Dneska s Míšou v 18.16. A my si za chvilku společně dáme třeba Rugale, její Pretty on Paper. Tohle je hvězda naší Next Generation, slečna, která sice je rodilá Češka, ale umí krásně anglicky. Myslím, že minimálně tenhle banger je toho extrémním důkazem. Nebo celkově, když se podíváte na její socky a uslyšíte její angličtinu, tak minimálně jako já si 100% řeknete, že wow. A já si myslím, že její song Pretty on Paper 100% stojí za to, proto si ho celý dáme společně už za chvilku u nás na Fajnu.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

Anderson, Switch Disco, Under the Sun. A upřímně i já jsem si dneska, jak tady ve studiu, tak celkově připadala extrémně Under the Sun, ale já věřím, že vy na fajnu jste si celkově tu songu prostě a jednoduše užili. A to je samozřejmě to nejdůležitější. No a teďkon se já budu snažit ve vás vyvolat alespoň nějakou emoci. Buď budete zklamaný, nebo překvapený, nebo šokovaný, to už je jedno. Jednoduše jsem se dostčetla a dozvěděla, že i šťastně zadaný lidi občas touží po single životě. A je to tady úplně normální, jo? Může to být ve šťastném vztahu, jednoduše vám to může fungovat, úplně všechny aktivity, co tam děláte. No ale prostě i tak jednou za čas chcete být prostě sami. Chcete mít možnost se sami rozhodnout. A jakoby ano, vy jste lidský bytosti a já si stojím za tím, že i když je člověk ve vztahu, tak by se měl rozhodovat sám. Ale i tak prostě, když chcete někam odjet, ne že byste potřebovali svolení, ale i tak řeknete to svý tisí polovičce, ta vám může říct, že třeba no, ale já jsem spíš měla takový plán a furt musíte s někým počítat. Kdežto, když jste single, tak je jedno, jestli se teď rozhodnete, že prostě budete s kámošema na pivo. Je jedno, jestli se rozhodnete, že teď si prostě půjdete dát to jídlo. Protože když jste zadaný, tak teoreticky musíte počítat i s tím dalším člověkem. No ale dobrá zpráva, je to prej úplně normální, jo? Si občas jako zatoužit po single životě. Buďte v klidu. Stejně jako je normální si zatoužit po nějakých songách, co hrajeme tady na fajnu. Například takovej Ed Sheeranyho Azizam. To stojí 100% za to, takže si dejte tenhle banger společně s náma.

0: všechny Swifties. Tohle byla Taylor Swift, Elizabeth Taylor u nás na Fajnu. A my tady celkově rozebíráme romantiku, vztahy. Před chvílí jsme se bavili o tom, že i šťastně zadaní lidi občas touží po single životě. A já jsem vám řekla, že je to úplně normální, takže buďte v klidu. No a za chvilku se si popovídáme o rozdílu mezi opravdovou láskou a posedlostí, protože častokrát si to lidi pletou a říkají si, já jsem opravdu zamilovaná, musím s ním být furt, musím tohle, musím tamto, musím tamhle to, no ale občas to může být i špatný. No, právě tohle téma probereme za chvilku. Bude taky třeba Dua Lipa i This Was na Fajnu.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
7: Nebe Celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
8: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. Praga Aréna.cz.

Walls. V 18.49 na Fajnu. Posedlost versus opravdová láska. Obrovská otázka, kterou si společně probereme. No a já si myslím, že největší problém týhletý otázky je ten, že z filmů se to dost špatně potom odhaduje do normálního života. Protože když máte film, tak tam vlastně ta posedlost a láska jsou si dost podobný. Jako ruku na srdce v těch romantických, ať už to jsou telenovely. Ale sleduje to strašně moc lidí. Neříkejte, že ne, minimálně vaše babička nebo mamka si to prostě k žehlení zapne, jo. Nebo i celkově z romantických filmů a i třeba neromantických filmů a jsou tam nějaký vztahy, tak častokrát je to tam prostě plus-minus to jako zapletený. Není to úplně OK, spíše to KO. No a právě bohužel my v doopravdickém životě si prej tady ty dvě věci dost pleteme a neumíme je odlišit. Jednoduše láska má být volná, je úplně jedno, jestli váš partner nebo partnerka se jde třeba ať už teda do klubu s holkama nebo s klukama na pivo prostě bavit, měli byste je pustit. Neměl by to být pro vás problém. Naopak ve chvíli, když je chcete kontrolovat, nějakým způsobem jim třeba hlídáte telefon, nebo i třeba jim zakazujete něco, tak to už je prej posedlost. Doporučuji si to na to dávat pozor, není to úplně OK, ale tak samozřejmě já do těch vztahů nevidím, jo. Já si pamatuju svůj poslední a to taky bylo něco mezi. Když už je člověk zamilovaný, tak občas si to prostě zvládneme malinko zaplítat. No ale co se nikdy nespletete, tak jsou songy Fajnu, protože ty jsou vždycky hot, vždycky fresh a vždycky super. Za chvilku Eminem, teď už One Republic, Need Your Love na Fajnu.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Neskutečný Eminem, jeho Houdini, banger, který nám uzavírá naši druhou společnou hoďku. A já doufám, že jste ready, protože nám zbývá ještě ta poslední.
1: To nejlepší z hit parád.
2: To nejlepší ze streamu.
3: Fajn. Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
1: Hudba, hvězdy, zákulisí.
7: A to nejlepší z internetu.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
7: Fajn
1: Life.
0: Dneska s Míšou.
8: Pull my trigger, let me blow your mind.
0: Čau lidi, krásný večer, poslední hoďka Fajn Driveu dneska s Míšou je na svém startu. Já doufám, že jste ready, protože samozřejmě témata, hudební novinky, všechno je jednoduše už teď ready. No, večer už jsme odstartovali před hodinkou, ale já doufám, jestli vy ho ještě nemáte a třeba máte furt teprve odpoledne, tak gratuluju. Ale to nevadí, víte co? Songy nám pomůžou úplně se vším, jo? Třeba tedy svým z Billie Eilish. Je to jednoduchý, je tady toho hodně.
1: Fajn Life.
0: Třeba Hurts, Palpo Disco Machine, jejich Wonderful Life. Právě teď u nás na Fajnu.

svým s Mr. Know It All. Song, který nám dojíždí v 19.10 při Fine Driveu na Fajnu. A jediný slovo, který vám právě teď řeknu, nebo vlastně dvě slova, je to jméno, je Taylor Swift. A na rovinu, nestačí to? Kdykoliv zmiňuji Taylor Swift, tak se zase něco stalo, něco se děje, něco někdo udělal, něco je dobré. No prostě Taylor Swift je něco obrovského. Vždycky je to něco velkého. Sorry, no sorry, pokaždý. Stejně jako teď ona uhradila přes 160 tisíc dolarů za svatební povolení v New Yorku. Sorry, ale to je člověk, který měl tolik koncertů, že si myslím, že 160 tisíc jí možná vydělal jeden. A ona jich měla kolik? 140 za jedno turné? Ale pro ní jsou to drobný. Jo, já jsem ráda, že mám pomalu na rohlík, ale já si myslím, že ona má tak na, nevím, 400 svatebních povolení. Takže proč se zase tohleto řeší? Jako já jsem viděla na sockách, jakože pane bože, Taylor Swift. Jo, jediný, proč je to zajímavý, tak jenom kvůli tomu, že tam je nálepka Taylor Swift. A jako sorry, do sorry, je to pravda. No, ale třeba u nás jsou songy zajímavý vždycky, ať je tam jakákoliv nálepka. Třeba teďkon Pink Panther, Zara Larsson, jejich Stateside na Fajnu.

0: Ocean Drive, neskutečný song, který nám zpříjemňuje večer. Při Fine Driveu v 19.17. A my si společně dáme jeden special rekord. No ale do té doby tady bude třeba Lady Gaga, její Dead Dance. Neskutečný song, který minimálně tak plus minus před dvěma měsícema se fakt milovali. Protože se mi stalo několikrát, že jsem dostala SMSku, prosím Lady Gaga, Dead Dance, to musíte pustit, no. Sice už to nepíšete, ale věřím, že pořád je to vaše topovka, to znamená celý banger. Už za chvilku, na fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Lady Gaga, její Dada Dance v 19.28 při Fine Driveu. No a dáme si jedno obrovské jméno a to je Pitbull. Já si pamatuju, jak například moji kamarádi se dokonce i oholili, aby mohli jít na jeho koncert, ale ne, že si třeba oholili fousy, jo. Ne, hezky celou hlavu. No a on právě padl nový rekord, dokonce několik tisíc fanoušků se za Pitbulla přeblíkli, což vlastně normálka, ne? Koncert, to bylo i u nás v Praze. Říkala jsem, můj kámoš je taky se prostě převlíkl za Pitbulla, teď je to úplně normální. No ale mě překvapilo, že se tohle to píše do Guinnessovy knihy rekordů. Ne, fakt. To je opravdu v této knížce. Já to absolutně nechápu, je to neuvěřitelný. Na druhou stranu jsem zjistila, že tady do této knížky se píše mnohem víc bizarních rekordů, až to pomalu nechápu, jak se tam můžou všechny tyhle rekordy psát, ale opravdu. No, teďkon své místo si tam zapsal Pitbull. Uvidíme, jaký rekord budeme řešit příště. Já jenom vím, jaký songy budeme hrát za chvilku. Bude tady třeba Michael Jackson nebo teďkon Alex Warren, Carry You Home na Fajnu. Wow.

0: nebo Jenny, Tame Impala, jejich Dracula. Je to hodně za chvilku na Fajnu.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky?

0: klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
0: Letní slevy právě odstartovaly!
1: Zažij léto naplno!
0: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!

Eva Farnay, Perpetuum Mobile, Banger, se kterým uzavíráme dnešní Fajn Drive. Slyšíme se zase se mnou s Míšou o víkendu od 7 do 11. Od 11. Buďte na to ready. Já budu mega ready, i když to bude zase ráno, budu muset stávat, je, ale nebojte, já se na vás naladím a bude to prostě neskutečný banger, tak čau. Fajn Drive.

0: Smithy.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie Abrams.
6: It's Olivia Rodrigo.
1: Dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
5: Vždycky hot.
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Fajn.
1: Vždycky hot.
5: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next Generation.
6: Next Generation.

0: Krásný večer, zdravím všechny posluchače Fajnu. Já se jmenuji Sofie a jsem tady dneska v rámci Next Generation, kde bych vám chtěla pustit nějaký tracky, které mě v poslední době baví a inspirují, a kromě toho i nějaký moje, včetně úplný novinky, kterou uslyšíte nakonec, takže se máte na co těšit. Let's go!
1: Next Generation.

Next Generation. Yeah. Brand new music. Hi, tady Sofie z Next Generation na Fajnu. Právě jste doposlouchali můj track Carolina Reaper. Doufám, že vás tahle spicy věc na začátek bavila. A jako další si dáme úplnou novinku od Beyoncé a její track, který my, největší fanoušci, samozřejmě už známe, protože to je dlouho nevydaný track, který tak všude možně koloval, ale konečně si ho můžeme pořádně poslechnout. Tohle je Morning Dew, a.k.a. Dawn. Fajn. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Hello, tady Sofie, posloucháte Fajn Radio a Next Generation. Máme za sebou Beyoncé s její novinkou, ale i už starší věc od ní, kterou jsem si takhle v létě nemohla odpustit. Celý album Renaissance je naprostá srdcovka a pokud hledáte nějaký letní album, this is it. Teď se můžete těšit na novinku od Ciany Spyro z jejího debutového alba a potom si dáme zase nějaký R&B. Hey!
2: Next Generation. Yeah. Brand new. New music.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Krásný večer všem, tady Sofie, posloucháte Next Generation na Fine Radio. Právě nám dohrála Snow Allegra a Taste a taky Sienna Spyro. Teď si dáme tři poměrně nový tracky, který určitě stojí za to, abyste je zařadili do svých playlistů, protože já je mám na repeat. Čeká nás K1, Chloe nebo taky Giveon. Let's go!
1: Here we go! Number one hit music station.
0: Next Generation. Fine.

0: Generation. Yeah.
1: Zdravím všechny posluchače, tady Sofie, posloucháte Next Generation na Fine Radio. Právě jste mohli slyšet moje oblíbené tracky za poslední dobu. Tohle byl Kivion, před ním Chloe a K1. Teď mám pro vás poslední dvě písničky a obě jsou moje. Dáme si teď trochu něco pomalejšího, nejdřív Temporary High a pak nás čeká exkluzivní novinka, která bude vycházet. Další track v češtině, takový love song pro dospělý. Prázdno. Užijte si to a těším se na váš feedback.
2: Next generation.
3: Next generation. Come on, come
4: on. Temporary high, phrase or expression, a fleeting feeling of euphoria or desire.

Krásný večer, zdravím všechny posluchače, tady Sofie, tohle bylo všechno z Next Generation na Fajnu. Doufám, že se vám můj výběr líbil, budu ráda, když mě budete sledovat na Instagramu pod jménem Rajchaso, ať vám nic neunikne. Děkuji za pozornost a brzo se vidíme i slyšíme. Bye! We are number one. Next Generation. Number one hit music station. Fine. Yo, we the hit music station. Hey. Fine.

sinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.

0: vždycky seš.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: Žik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Fajn. Vždycky ho.

0: vyřeší život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělý mood non-stop. Stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: příští generace domácích hvězd. Pojď to zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, já jsem Pam Rabbit.
0: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
3: Fajn. Vždycky hot.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Algoritmus ti doporučí vatu. Yeah! Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

0: už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Sleduj Fajn Rádio na Instagramu.
0: Zábava, hudba a spousta překvapení.
2: Připoj se k nám a užívej si každou vteřinu. Fajn.
0: Fajn.
3: Fajn.
2: Vždycky hot.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Turn this up. These are the hits I love.

0: sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.

0: než to bude všude.
1: Hity začínají tady.
0: Fajn.
1: Hudba.
0: Hvězdy, zákulisí.
1: A to nejlepší z internetu.
0: Instagram, TikTok, YouTube.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Fajn.
2: Vždycky hot.